Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést. Rafičky, hodiny a ulice měst.

zemětníků rád. Jak doby plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů, countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajny spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvili jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: aby svítil jiný zas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za Koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané Dolního Újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní party nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance. Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkoví důchodci. A takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měle rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madalen ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. Programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanův spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madalen s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

Hledá mne slabá záře za stromy, z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár. Nevědomý dav hltá meny zpráv a setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce rolží

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, a řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu, co je moc velká a oblíbená legrace. Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když

překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny. Je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Šerák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
2: Ano, hezký den.
1: Jaké je léto u Petry?
2: Trošičku teploučko.
1: Dneska je to lepší.
2: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
1: Ano.
2: A pak zase přitopěj.
1: Zpívá se hůř ve vedru?
2: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka, takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
1: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usne.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internet, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na té
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. To, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošní, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když si mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. Humor je

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to je byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. No teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 86, to se narodil bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala. On ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pánbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše, prostě, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčílená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím se, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těchto těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný obličej a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15.
3: No,
9: to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budou muset
3: to na novo.
9: Hodně držet.
3: Jo,
9: no, jasně,
3: se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se drží 15 let?
3: No.
9: No tak...
3: Tak proč je to sporu krásnou dobu?
9: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřebovat venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to nakladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím už moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to leckdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali. Buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
5: Haló.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Bohumila Bezoušku.
4: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
5: Díky.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černocku.
5: Děkuju.
7: A já dávám hlas panu Krampolovi.
5: Krampol.
4: Dobře, děkujeme, kdo dál?
8: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
5: Díky.
8: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Píšeme mu bod, děkuju, ještě jeden hlas někomu.
9: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
4: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
10: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je,
11: zítra ráno jedeme na výlet.
10: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
11: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
10: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
11: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
4: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Směnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím, nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Honzo Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema, od nich se taky dá lecos pochytit. A použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem

0: Kupři čepice.
1: Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebu.
0: Tak ji kup někomu jinému.
1: Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
2: To dlouho...
1: Tak jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
2: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já pám, já nevím. No tak prostě, jak jsem, to, jako, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle ten. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pá, Nong, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
0: Pá, Mičoken.
1: Pám, cože?
0: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
0: No, Mičoken, myl jsem okna.
3: Poslední dnešní ukázka, pět jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
4: Ano, ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
3: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv ano. Nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
4: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
3: Borůvky jsou, ale jsou tak cvrklý malý,
4: no,
3: tím suchem.
4: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
3: Takže
4: tak
3: zásoby
4: to taky
3: jsou.
4: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
3: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
4: Děkuji.
3: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu. Město Frýdek-Místek nechalo vyčistit okolí památníku, které poničili sprejeři. Česká televize představila podzimní program. Dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno, jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se nyní nevyužívaný objekt, postavený ve druhé polovině 60. let, promění v rezidenci se 111 byty. Přestavba objektu, která bude stát přes 800 milionů korun, vzniká podle návrhu Evy Jiřičné. Součástí projektu je i úprava okolí. Budova má v současné době výšku 68 metrů a je třetím nejvyšším objektem ve městě. Po dostavbě bude vysoká 73 metry. Více než 150 tisíc korun stálo vyčištění zdi u památníku osvobození ve Frýdku-Místku. Okolí pietního místa, známého jako Holubice, před časem poničili sprejeři. Jak nám potvrdila mluvčí Frýdecko-Místecké radnice Jana Musálková-Jekelová, kamennou zeď nově chrání speciální voskový nátěr.
2: Ten sníží riziko poškození samotného kamene tím, že zamezí vpíjení barvy do podkladu. Grafity aplikované na ošetřený podklad lze smýt vysokotlakým čističem s horkou vodou. Následně je nutné navoskování zopakovat.
1: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Stracha, docent.
3: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
4: Jsou to přes 30 let staré případy.
5: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
6: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý.
7: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
6: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
8: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
6: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Havířovská městská policie organizuje podzimní kurz sebeobrany pro ženy. Mohou se hlásit do poloviny září telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou na stránkách policie. Kurz pro ženy a dívky, které si chtějí osvojit základní principy osobní ochrany, je bezplatný.
9: Kurz začíná v říjnu v prostorách tělocvičny základní školy Františka Hrubína v městské části Podlesí. Ve čtyřech lekcích budou strážnice učit ženy, jak správně reagovat při napadení a ohrožení. Součástí tréninku jsou i modelové situace. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V našem kraji dnes bude jasno nebo skoro jasno, denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách bude kolem 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je zatím v kraji plynulý a bez nehod. Do 20. srpna budou v Ostravě zpomalovat provoz opravy Rudné ulice. V úseku mezi sjezdy na Porubu a Jih se jezdí jen po polovině vozovky obousměrně jedním pruhem. Dejte na to pozor a v případě komplikací na dalších místech volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553
0: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Hodiny ukazují 4 minuty po páté, znamená to, že začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava nazvaný Dobré ráno. To dnešní je s datem 12. srpna a budou se o něj starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, přejeme vám dobrý den i poslech.

0: Zpívala nám Marie Rotrová, 5:11, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Bývalý úspěšný basketbalový hráč a trenér Petr Čudek patří mezi největší opavské ikony. Jeho 20-letý syn Pavel ale bude hrát za regionálního rivala v Ostravě. Řekneme více informací a detailů, uslyšíte je v reportáži krátce před 17:30.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. Dva Šikulové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. Páté a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampresovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku jasno, ale také chladno. V Karviné teď naměříte 10 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je ještě chladněji, je tam 8 stupňů. Ty teploty ale v průběhu dne budou stoupat, a to až na maximální hodnoty okolo 25 stupňů. Na horách naměříte okolo 18 a po celý den bude jasno a bez deště.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: holky a Český rozhlas Ostrava 5 hodin 22 minut. Zajímavou posilu mají basketbalisté Ostravy. Z nedaleké Opavy získali talentovaného mladíka Pavla Čutka, syna opavské legendy a bývalého reprezentačního kouče Petra Čutka. Tak čeká pikantní premiéra. Hned v prvním ligovém kole je totiž na programu Moravskoslezské derby.
1: První zápas, to vím, že je proti Opavě. Těším se na to, bude to zajímavé, oba vši fanoušci tam budou, ostravští taky doufám, že přijedou, takže derby, doufám, že to bude vyrovnané a s vítězným koncem pro Ostravu.
2: 20-letý basketbalista Pavel Čudek debutoval v nejvyšší soutěži v minulé sezóně v dresu Opavy. Ambiciozní slezský klub ale přes léto výrazně posiluje a syn opavské ikony Petra Čutka by v novém ročníku nejspíše moc nehrál. Právě proto se rozhodl odejít do Ostravy.
1: NHčko projevilo zájem. Nějak jsem se potom rozhodl, že tady je asi možná větší šance se nějak prosadit, tak jsem se rozhodl přestoupit do Ostravy.
2: Vysvětluje přesun k rivalovi Pavel Čudek a dodává, jak na přestup reagoval jeho otec, který získal s Opavou 4 tituly jako hráč a jeden jako trenér.
1: Tato... V podstatě on to asi vidí dost podobně jako já a ten jakoby s tím byl v pohodě a on už se nepohybuje v basketbalovém prostředí, takže on se dívá na všechny moje zápasy, není vždycky jako přítomný, ale uvidíme, možná tady do Ostravy zavítá a přijde. Vlastně na prvním zápase, co byl takhle na mě po tom, co skončil jakoby nějakou trenerskou kariéru, tak byl tady na derby Ostravská univerzita Paňská.
2: Říká nová ostravská posila a zároveň student Ostravské univerzity. Na tréninky a zápasy do haly Tatran to bude mít z domu jen pár kroků.
1: Já bydlím tady vlastně naproti Tatranu a studuji na Ostravské univerzitě, což je 7 minut pěšky.
2: Usmívá se Pavel Čudek, který by měl mít v ostravském týmu větší roli než v Opavě, ale ví, že o sestavu bude muset zabojovat.
1: Tak v Ostravě jako si myslím, že budeme mít taky hodně silný tým a jako bude to těžké se probojovat, ale je to jako změna prostředí, trošku větší motivace pro mě zase něco ukázat.
2: Ukázat se bude moci Pavel Čudek poprvé 19. září, kdy bude Opava hostit v prvním ligovém kole Ostravu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátké zprávy pro vás má Lenka Blažejová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje významné srážky. Přesto jsou zásobní vodní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 80 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. V Ostravě začalo celostátní setkání katolické mládeže. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Do vybavení jednotek dobrovolných hasičů v Ostravě přibylo 10 nových hasičských aut. Dosud jednotky používaly desítky let stará auta. O finanční náklady na novou techniku se město podělilo s krajem a ministerstvem vnitra. Český Těšín dokončil opravu topení v mateřské škole Akátová. Stavební firma odstranila havarijní stav potrubí pod podlahou v prvním patře budovy. Školka získala nové rozvody a otopná tělesa ve třídách i na chodbách. Dnes bude v regionu většinou jasno, teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně z dopravy v ulici Jandova v Hlučíně dejte velký pozor. Policie tam teď vyšetřuje nehodu osobního auta. Provoz je tam omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Olympik, brontosauři a pak už pozvánka k poslechu našeho dopoledního vysílání. Pěkné ráno všem.

0: 5:38, já jsem avizoval, že bych vás rád pozval k poslechu našeho dopoledního vysílání, konkrétně tedy v čase mezi 9:00 a 10:00. My tam vysíláme tak trochu inspirativní, toulavý magazín Křížem krajem. Dnes vás vezmeme na výlet do nitra starého důlního díla. Romana Kubicová nás totiž vezme do Rábovy štoly v Zálužném, kde se v druhé polovině 19. století těžila břidlice. Úvodní znělka našeho magazínu Křížem krajem se ozve 10 minut po 9:00, tak nezapomeňte poslouchat.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology, zastihli jsme Evu Richtárikovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Budeme si povídat o počasí nejprve, tím aktuálním počasím. Nás zkuste provést, jak to vypadá.
2: Tak nebe máme úplně bez mráčku a teploty výrazně klesly po ránu, většinou jsou mezi 11 až 8 stupni Celzia, na Rýmařovsku je i kolem 4 stupňů Celzia, takže tam je opravdu chladno ve Světlé hoře a fouká pouze slabý vítr, většinou severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Teď je to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes čekáme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celzia, na horách mezi 16 až 20 a vítr povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Od dnešku máme jasno, pojďme ale dál. Jaká bude noc a co zítřek?
2: Jasno bude také zítra a v noci očekáváme oblohu skoro jasnou nebo jasnou. Teploty v noci klesnou opět poměrně hluboko na 12 až 9 stupňů Celzia, v údolích bude až 7 stupňů a vítr povane slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. No, během zítřejšího dne stále slunečné počasí, teploty mezi 22 až 26 stupňů, na horách mezi 18 až 22 stupňů Celzia a vítr se během dne opět přechodně rozfouká na mírný severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách.

0: 6 hodin. Strojírenská firma Ferit z Frýdlantu nad Ostravicí podle vyšetřovatelů obcházela protiruské sankce. Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí stabilitu elektrické rozvodné sítě. Lidé v Krnově darovali při charitativním odpoledni více než 30 tisíc korun. A dnes bude v regionu slunečno, teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Dobré ráno. Česká strojírenská firma Ferit se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, která podle vyšetřovatelů obcházela protiruské sankce a přes prostředníky ve třetích zemích dodávala do Ruska embargované stroje, mění majitele. Ovládla ji mostecká firma Sutor Holding. Děje se tak poté, co policie obvinila 6 lidí z vedení Feritu kvůli podezření z obcházení sankcí. Uvedl to deník N. Zápis je uložený v obchodním rejstříku. Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaiky ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce minimální.
1: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
0: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů celkově sníží výkon ze solárních elektráren téměř o 10 gigawattů. Nejvíc ve Španělsku, kde bude zatmění úplné. Právě ve Španělsku je přitom do sítě zapojeno výrazně více solárních elektráren než třeba v Česku a v minulosti zažilo rozsáhlý blackout. Tamní provozovatelé sítí proto mají připravené záložní zdroje, kterými nahradí případné poruchy. Do sbírky Dobré srdce Krnova přibylo více než 30 tisíc korun. Částku lidé přispěli na sobotním charitativním odpoledni. Výtěžek půjde na pomoc 16-letému Erikovi, který má autismus a trpí řadou fyzických omezení. Říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
2: Sbírka pokračuje ještě do konce října a to prostřednictvím transparentního bankovního účtu, který jde najít na stránkách města. Zájemci, kteří nechtějí přispívat online, mohou dar přinést v hotovosti do kasičky v kanceláři číslo 233 v budově Krnovské radnice.
0: Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000, vyplývá to z aktuálních údajů tamního ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína.
3: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno nebo skoro jasno. Denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů na horách. Budou teploty kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuální pohled na moravskoslezské silnice v ulici Jandova v Hlučíně. Dejte velký pozor, policie tam teď vyšetřuje nehodu osobního auta a provoz je částečně omezený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Lenka Blažová a Petr Soukup, staráme se dnes po ránu o vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připomenu, že středa 12. srpnový den roku 2026 a v kalendáři figuruje jméno Klára, což je ženské jméno, které má původ v latině, vyvinulo se ze slova clarus, znamená to světlý anebo jasný. Všem klárkám přejeme krásný svátek a posíláme písničku od Hany Zagorové.

0: 42-tunové bagry začaly rozebírat starý most na nádražní ulici v Jablunkově. Zmizelo už třeba zábradlí anebo ledolom. Dnes se jde k zemi nosná konstrukce. Přímo k řece Olšivá se v reportáži vezveme už za 10 minut. Teď pro vás máme tradiční ranní rozcvičko.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s pedlahvemi. Cvik je vležen na zádech. Pokrčená kolena. Brada přitažená na hrudník. Ruce pokrčené u ramen drží lahve. S výdechem vytlačíme pravou ruku a celou lopatku vzhůru. Levá zůstává u ramene. Opět s výdechem vystřídáme paže. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné, ale celkem chladné. V Třinci teď aktuální teplota 8 stupňů Celsia, v Chukelné na Opavsku je trochu tepleji, naměříte tam v tuto chvíli 10,5 stupně. Nicméně ty teploty se samozřejmě budou v průběhu dne vylepšovat, a to směrem nahoru. Čeká nás hezký letní den s jasnou oblohou bez deště. Teploty mezi 21 a 25 stupni v nížinách, na hřebené hor pak naměříte do 18 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mirai a Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 21 minut úplně přesně. Začala demolice mostu na Nádražní ulici v centru Jablunkova. Původní konstrukci už chybí například zábradlí anebo ledolam dole u Pilíře. Dnes bude demoliční firma postupně strhávat železobeton k zemi. Auta jezdí po náhradním mostě už druhým dnem a chodci si stěžují na provizorní lávku. Ta je prý moc úzká.
1: Do půl metru nejméně širší, protože opravdu jak to jel pan na vozičku, musíte počkat, až přejde, anebo dva, když nesou nákup, tak se musí. Chlapi budou rádi, to víte, můžou se přitlačit.
2: Paní Světlana je z Jablunkova a přes provizorní lávku chodí do centra města. Prostor pro chodce je úzký. Na lávce se jen těžko vyhne člověk, který vede kolo se třeba dalším chodcem. Kromě provizorních konstrukcí připravovali místo pro stavební práce i rybáři, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrózy.
3: Byl tady udělený odlov z řeky a hlavně šlo o mihuly a bylo jich tam jakoby docela velký počet.
2: Aby se ryby vracely pod most co nejméně, vznikla v řece hráz.
3: A je tady vlastně taková hráz z betonových prvků a ty ryby je vidět, že se zdržují jakoby na tu hrázi.
2: Demolice hlavní železobetonové části mostu začala dnes. Konstrukci pomocí demoličních nůžek a bouracích kladiv postupně rozebírají dva pásové bagry o hmotnosti zhruba 40 tun, říká mluvčí stavební firmy Edita Novotná.
4: Samotnou demolici provádí jeden stroj umístěný v korytě řeky, druhý vzniklou suť průběžně odebírá a nakládá na nákladní auta.
2: Nejprve se odstraňují římsy a zábradlí, následuje demolice nosné konstrukce mostu a jako poslední přijdou na řadu opěry a pilíře.
4: A protože se pracuje přímo nad vodním tokem a v jeho těsné blízkosti jsou na řece preventivně osazeny norné stěny pro případ úniku ropných látek.
2: Nový most nebude mít střední pilíř, což zajistí lepší průtok řeky při velké vodě. Úpravy se dočká i koryto v okolí mostu. Hotovo má být příští rok v dubnu. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Krátký zpravodajský souhrn pro vás má Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Radnice v Doubravě na Karvinsku opravuje poškozenou dešťovou kanalizaci. Poškodilo ji poddolování. Kvůli opravám projedou řidiči centrem obce až do konce listopadu jen s omezením. Radnice opravuje kanalizaci konkrétně v úseku od budovy obecního úřadu až po křižovatku nad základní školou. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně ale klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali řadu průkazných údajů o výskytu vlků, rysů i medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost potvrdili například v Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších a taky na severu Bílých Karpat. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se může týkat i dalších chovatelů v okolí. Obraz Panny Marie, který věřící na Zlatohorsku uctívají už 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve farním kostele ve Zlatých horách jej slavnostně přivítají tuto neděli při poutní slavnosti. V kostele končí oprava oltáře, ta stála podle mluvčího ostravsko-opavského biskupství Ondřeje Elbla 4,5 milionu korun. Dnešní počasí v regionu bude slunečné s teplotami od 21 do 25 stupňů, na horách maxima kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V obci Klimkovice, konkrétně v ulici Vřesinská, došlo k vážné nehodě motorkáře. Je zraněný, probíhají záchranné práce a provoz je tam omezený, tak na to dejte velký pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jakého hosta vyspovídáme dnes mezi 11. a 12. hodinou a o čem se vlastně bude mluvit? Na to odpovím po písních Ilony Čákové na Václava Neckáře. Pěkné ráno.

0: Václav Neckář opouští prostor Českého rozhlasu Ostrava v 6 hodin a 39 minut. Našem dnešním dopoledním hostem mezi 11. a 12. hodinou bude Filip Záruba. Je to průkopník trojrozměrných animací a také tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách. O natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i její nejisté budoucnosti si s ním bude povídat Kateřina Huberová. Budeme rádi, když budete poslouchat. Teďka Pink Floyd a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology, zastihli jsme Evu Richtárikovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Budeme si povídat o počasí nejprve, tím aktuálním počasím. Nás zkuste provést, jak to vypadá.
2: Tak nebe máme úplně bez mráčku a teploty výrazně klesly po ránu. Většinou jsou mezi 11 až 8 stupni Celzia. Na Rýmařovsku je i kolem 4 stupňů Celzia, takže tam je opravdu chladno ve Světlé hoře. A fouká pouze slabý vítr, většinou severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Teď je to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes čekáme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celzia, na horách mezi 16 až 20 a vítr povane slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Od dnešku máme jasno, pojďme ale dál. Jaká bude noc a co zítřek?
2: Jasno bude také zítra a v noci očekáváme oblohu skoro jasnou nebo jasnou. Teploty v noci klesnou opět poměrně hluboko na 12 až 9 stupňů Celzia. V údolích bude až 7 stupňů a vítr povane slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne stále slunečné počasí, teploty mezi 22 až 26 stupňů, na horách mezi 18 až 22 stupňů Celzia a vítr se během dne opět přechodně rozfouká na mírný severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut. My pro vás máme trochu inspirace, jak vyplnit případný volný čas. Slezsko-ostravský hrad v Ostravě v galerii představuje tvorbu šenovského malíře Vilema Vinšeho, jedné z klíčových osobností výtvarného umění Ostravska. Výstavu můžete vidět do konce prázdnin a uvádí dosud veřejně neprezentované obrazy ze soukromé sbírky. Muzeum Oderska zve na výstavu Karbon. Ta vám představí fascinující svět prvohorní fauny a flóry. Připravilo ji společně s Univerzitou Palackého a také vlastivědným muzeem v Olomouci. K vidění je do konce března příštího roku. A každý všední den je v galerii na schodech na Porubské radnici k vidění výstava s názvem U kapličky barvy kraje. Trvat bude do 17. září a prezentuje tvorbu žáků a pedagogů výtvarných oborů.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Opavě přibyla nová zeleň zakoupená z výtěžku Reuse centra. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Pozorovat dnešní zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Lenka Blažejová. Opavská radnice využila výtěžek z loňského provozu městského Reuse centra. Za zhruba 215 tisíc korun přibyla v ulicích nová zeleň, stromy a keře. Vysazené už jsou například v Hradecké ulici, na náměstí Slezského odboje a v Gudrichově ulici. Nová zeleň je součástí postupné obnovy venkovních prostor po předloňských záplavách.
4: Výtěžek v Reuse centru je sumou, kterou dobrovolně hodili do kasičky ti, kteří si odtud něco domů odnesli, třeba použitý nábytek anebo obrazy. Všechny peníze se každoročně rozdělují právě na novou zeleň podle dlouhodobého plánu výsadby. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáti nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se ucházejí o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci a nebo naopak odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. V Senátu třetině zákonodárců končí jejich šestiletý mandát. Celorepublikové volby do zastupitelstev obcí se konají po 4 letech. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
5: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
6: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
5: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
6: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Festivalem dřevosochání dnes ožije Loučná nad Desnou na Šumpersku. Řezbáři a dřevosochaři budou na přehlídce tradičně tvořit svá díla přímo před zraky návštěvníků. Akce včetně doprovodného programu potrvá do sobotního večera. Pokračuje nezávislá starostka Petra Harazímová.
7: Už teď můžu prozradit, že dřevosochaři budou dělat kuličkové dráhy, které zůstanou v našem areálu kavárny Tancírna, a budou to vlastně kuličkové dráhy na náměty jeseníků. Budou to tedy dráhy pro děti, něco nového, co v jeseníkách ještě úplně není. A myslím, že to bude věc, která bude mnoho dalších let sloužit tady vlastně našim dětským návštěvníkům.
8: Počasí.
3: Bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 stupňů, na horách kolem 20, vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Varování z dálnice D1 za exitem Butovice ve směru na Ostravu bude do 12 hodin omezený provoz v pravém a odstavném pruhu. Dejte na to pozor.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno se nám přes posunulo už do své druhé poloviny. Teď máme 4 minuty po 7. Lenka Blažová, Petr Soukup přeji dobrý den i poslech. Nejbližší půlhodina v našem vysílání přinese informace o budoucnosti v uvozovkách ostravského mrakodrapu. Ještě předtím tady budou rady a dobré nápady Artura Kubici. Dnes s ním budeme v jeho pravidelné rubrice dvakrát měř jednou řeš zahradničit. No a co se muziky týče, zahrají a zaspívají Helena Vondráčková, Valdemar Matuška nebo třeba Kim Wilde. Pěkné ráno.

0: Měl jít k zemi, teď z něj bude luxusní bydlení. Začíná totiž přestavba 60 let starého výškového domu v centru Ostravy podle projektu architektky Evy Jiřičné. Do 3 let by se měl změnit k nepoznání. Více informací k tématu v reportáži krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: A mám pro vás takový malý výčet srpnových škůdců. Na všechny jsou nějaké hubící metody, přípravky, repelenty, postřiky. Takže nejčastějším škodlivým hmyzem jsou sametky podzimní, vosy a mšice. Trápí lidi na zahradách i úrodu na stromech a rostlinách. Sametky podzimní, tak to jsou takový drobní červení roztoči, jejichž larvy napadají kůži lidí i zvířat a způsobují silně svědivou srpnovou vyrážku. Vosy jsou v tomto období velmi aktivní a je to také tím, že v přírodě ubývá jejich běžná potrava. Je dobré pamatovat na to, že vosy jsou velice užitečné. No a pak tady máme komáry a muchničky. Stále štípou, hlavně v blízkosti vody a ve večerních hodinách. Samozřejmě každého zahrádkáře zajímají škůdci na jeho rostlinách a to jsou mšice a svilušky, které škodí na listech zeleniny, květin i ovocných stromů. A na ty patří postřik. No a stále se nám objevuje také vrtule třešňová a obalečí. Jejich larvy mohou poškozovat pozdní druhy ovoce. Žluté lepové desky jsou určitě vhodným řešením. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Den bude hezký a letní a také si odpočineme od tropických teplot v těch uplynulých dnech. Jak to ale aktuálně v regionu vypadá? Podíváme se do hor, srovnáme to s nížinami, začneme v Beskydech na Lysé hoře. Tam je v tuto chvíli 8 stupňů, na pradědu v Jeseníkách teplota 6 stupňů Celsia. V Karviné teď naměříte 12,5 stupně, v Opavě je na teploměru 10. No a předpověď na dnešek velmi jednoduchá a stručná, bude jasno, slunečno, maximální teploty v nížinách 25, na horách, na hřebenech okolo 18.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza a Český rozhlas Ostrava 7 hodin 22 minut. Z problematického věžáku na dohled od ostravské radnice bude luxusní bytový dům. Podobu ostravského mrakodrapu o 24 patrech navrhla světově uznávaná architektka Eva Jiřičná. Před 60 lety se věžák pyšnil titulem nejvyšší obytné budovy v Československu. Kvůli mnoha nedostatkům v něm ale nájemníci dlouho nevydrželi a teprve po důkladné přestavbě bude sloužit jak má.
1: Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům růzy. Za průměnou stojí architektka Eva Jiřičná.
2: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až k podlaze a tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že v dnešní době a při změně klimatu, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
1: Linoleum u Makartové příčky. Naposledy si lidé mohli prohlédnout výškový dům v původní podobě. Hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let. Podle stavby vedoucího Denise Siudy z něj ale zůstane jen železobetonová kostra.
3: Cca za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku. A vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
1: Byty už jsou k mání, říká prodejkyně Realit Tereza Kopková.
4: Máme rezervovanou zhruba 25 bytů, celkových 111. A vždycky, když se mi ptají na cenu, tak můžete si vybrat od 3,5 milionu až do 38 milionů, záleží na patře.
1: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsnila, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho zbourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
5: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější. A takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva. To jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
1: Říká zástupce developera Jakub Blaťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Teď už vám řekne, co je nového Lenka Blažová. Jsou tady krátké zprávy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Ostravě je otevřené další chráněné bydlení pro klienty s různými handicapy a zdravotním omezením. Moravskoslezský kraj právě dokončil na Karasově ulici nové ubytovací zázemí pro 12 lidí. Dvoupodlažní domek je novostavbou za necelých 43 milionů korun. Částečné zatmění slunce by nemělo způsobit žádné problémy se stabilitou elektrické rozvodné sítě ani funkčností fotovoltaik. Zatmění se ale zřejmě dotkne výroby elektřiny ze solárních elektráren. Ta by se měla snížit. Dopady by ale měly být minimální. Zatmění začne v 19 hodin a 19 minut. A například ve Španělsku anebo na Islandu budou lidé pozorovat úplné zatmění slunce. Dnes se začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Ve věku 51 let zemřel po těžké nemoci bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap. Serveru novinky.cz úmrtí potvrdil mluvčí podniku Matyáš Vitík. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0. Dnešní počasí v regionu bude slunečné s teplotami od 21 do 25 stupňů, na horách maxima kolem 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 1/48 u obce Šenov u Nového Jičína havarovalo osobní auto do svodidel. Řidič je zraněný. Probíhají záchranné práce, je tam velmi silný provoz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Bývalý úspěšný basketbalový hráč a trenér Petr Čudek patří mezi největší opavské ikony. Jeho 20-letý syn Pavel ale bude hrát za regionálního rivala v Ostravě. Více podrobností vám řekneme za pár minut. Teď bude zpívat Michal David. Přejeme pěkné ráno.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď věnujeme naše vysílání sportu. Zajímavou posilu totiž mají basketbalisté Ostravy. Z nedaleké Opavy získali talentovaného mladíka Pavla Čotka, syna opavské legendy a bývalého reprezentačního kouče Petra Čotka, tedy čeká pikantní premiéra. Hned v prvním ligovém kole je totiž na programu Moravsko-Slezské derby.
1: První zápas, to vím, že je proti Opavě. Těším se na to, bude to zajímavé, oba vši fanoušci tam budou, ostravští taky doufám, že přijedou, takže derby, doufám, že to bude vyrovnané a s vítězným koncem pro Ostravu.
2: 20-letý basketbalista Pavel Čudek debutoval v nejvyšší soutěži v minulé sezóně v dresu Opavy. Ambiciozní slezský klub ale přes léto výrazně posiluje a syn opavské ikony Petra Čutka by v novém ročníku nejspíše moc nehrál. Právě proto se rozhodl odejít do Ostravy.
1: NHčko projevilo zájem. Nějak jsem se potom rozhodl, že tady je asi možná větší šance se nějak prosadit, tak jsem se rozhodl přestoupit do Ostravy.
2: Vysvětluje přesun k rivalovi Pavel Čudek a dodává, jak na přestup reagoval jeho otec, který získal s Opavou 4 tituly jako hráč a jeden jako trenér.
1: Tato... V podstatě on to asi vidí dost podobně jako já a ten jakoby s tím byl v pohodě a on už se nepohybuje v basketbalovém prostředí, takže on se dívá na všechny moje zápasy, není vždycky jako přítomný, ale uvidíme, možná tady do Ostravy zavítá a přijde. Vlastně na prvním zápase, co byl takhle na mě po tom, co skončil jakoby nějakou trenerskou kariéru, tak byl tady na derby Ostravská univerzita Paňská.
2: Říká nová ostravská posila a zároveň student Ostravské univerzity. Na tréninky a zápasy do haly Tatran to bude mít z domu jen pár kroků.
1: Já bydlím tady vlastně naproti Tatranu a studuji na Ostravské univerzitě, což je 7 minut pěšky.
2: Usmívá se Pavel Čudek, který by měl mít v ostravském týmu větší roli než v Opavě, ale ví, že o sestavu bude muset zabojovat.
1: Tak v Ostravě jako si myslím, že budeme mít taky hodně silný tým a jako bude to těžké se probojovat, ale je to jako změna prostředí, trošku větší motivace pro mě zase něco ukázat.
2: Ukázat se bude moci Pavel Čudek poprvé 19. září, kdy bude Opava hostit v prvním ligovém kole Ostravu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu teď vstoupí do našeho vysílání. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá.
2: Tak aktuálně je všude jasno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 11 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty se vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia, na horách na 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude teď ráno slabý, v průběhu dne přechodně zesílí a bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co přinese zítřek?
2: Noc bude i nadále jasná nebo skoro jasná, s nejnižšími teplotami mezi 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích mohou klesnout až na 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, severní mezi 1 až 4 metry za sekundu. I zítra očekáváme jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat i nadále slabý, v průběhu dne trošičku zesílí na mírný severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepuštěný na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Relativní vlhkost se pohybuje většinou kolem nebo mezi 55 až 75%.
1: S informacemi o počasí nás seznámila Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hrávce od Anika, opět pár zajímavých pozvánek s datem 12. srpna. Příjemně strávený volný den lze s dětmi zažít v ostravské zoologické zahradě. Areál můžete projet safari expresem, užít si komentovaná setkání u zvířat a nechat potomky vyřádit v herních koutcích. Vydat se také můžete za poznáním třeba na jednu z botanických stezek. Celé prázdniny lze v zoologické zahradě zůstat až do 8 večer. V Ostravě je k vidění výstava Nitky vzpomínek, ta přibližuje osudy žen v Gulagu. Připravila ji organizace Gulag.cz ve spolupráci s Ostravským muzeem. K vidění jsou příběhy 26 konkrétních žen, které prošly peklem sovětských pracovních táborů. Některé nesou i českou stopu. Ve dvoraně radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je výstava přístupná do 30. srpna. A Muzeum fujtství v Kopřivnici zve na výstavu kreseb, obrazů a kostýmních návrhů Aleny Šéferové. K vidění je dokonce prázdnina.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Osoba Hana Bruntálskou dokončila opravu tamního fotbalového hřiště. Bude slunečno, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Přeji hezké ráno. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška neměly dostat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
2: Největší změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře už neúnosné. Půdní sucho se v Česku dál zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 61, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Fotbalové hřiště v Osoblaze na Bruntálsku je opravené a připravené pro sportovce. Původní hrací plochu zničila povodeň v roce 2024. Velká voda zároveň poškodila i fotbalové kabiny. Tamní fotbalový klub od té doby používal hřiště ve Slezských Pavlovicích.
5: Hřiště má teď novou hrací plochu, branky, střídačky i oplocení. Velkou rekonstrukci mají za sebou taky fotbalové kabiny. Tam bylo nutné například opravit popraskané stěny. Zároveň je v kabinách nová podlaha, sociální zázemí, ale i kuchyňka. Z Osoblahy Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
6: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas.
2: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. A vítr dnes bude slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dejte pozor na aktuální dopravní nehodu na silnici 48 mezi Šenovem a Libhoští na Novojičínsku. Osobní auto tam nabouralo do svodidel a bude se vyprošťovat.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: U dnešní je dobré ráno České rozhlasu Ostrava s datem 12. srpna se starají Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme všem dobrý poslech. Nabídneme Lucii Vondráčkovou, Petra Reska nebo třeba skupinu ABBA, ale tady také bude k poslechu naše pravidelná trošku vzdělávací rubrika, jmenuje se Co v učebnicích nebylo, a my se v ní dnes zaměříme na měsíc. Počkejte si na to pár minut.

0: Vy všichni, kteří často používáte silnice v Moravskoslezském kraji, neodcházejte od rádia, my vám za pár minut povíme, co se na těchto silnicích připravuje. Teď ale trochu nových informací, o kterých jste třeba doposud nevěděli.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude hezký a slunečný a dobrou zprávou tedy doufám je pro všechny i to, že se neupečeme a trochu si odpočineme od těch tropických teplot. Aktuální situace, všude svítí slunce, zaměříme se teď na teplotu, v Krnově teď naměříte 15 stupňů Celsia, trochu chladněji ve Frenštátě pod Radoštěm, tam je teď na teploměru 13 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta je jednoduchá, bude hezky, slunečno, bez deště, teploty v nížinách maximálně 25 stupňů, na horách do 18.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách, o natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o její nejisté budoucnosti. Se s ním bude bavit Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut se zaměříme na důležité silnice v regionu. Co se na nich v nejbližší době chystá, to už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Oprava silnice první třídy číslo 57 v úseku přes Vrchy dospěla do závěrečné fáze a proto mohl být zrušen i kyvadlový provoz. Řidiči už nyní projíždějí oběma směry bez omezení. V následujících dnech budou ještě lokálně probíhat dokončovací práce, například nástřik vodorovného dopravního značení. Tyto činnosti si však vyžádají pouze krátkodobá pracovní místa bez významnějšího dopadu na plynulost dopravy.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských a taky v Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde naměřili skoro minus 3 stupně, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav. V Ostravě začalo celostátní setkání katolické mládeže. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili zítra přesně ve 13 hodin. Do vybavení jednotek dobrovolných hasičů v Ostravě přibylo 10 nových hasičských aut. Dosud jednotky používaly desítky let stará auta. O finanční náklady na novou techniku se město podělilo s krajem a taky s ministerstvem vnitra. Český Těšín opravil lavičky v lesoparku v městské části Hrabina. Několik kusů dřevěného posezení tam před časem poničili vandalové. Počasí v regionu dnes bude většinou jasno, teploty od 21 do 25 stupňů, na horách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 u Velkých Heraltic na trase Opava Bruntál jsou vozidla údržby, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Novák, posloucháte Český rozhlas Ostrava. V lesku knížecí koruny, tak se jmenuje nová knížka, která podrobně popisuje dějiny zámku v Raduni u Opavy a věnuje se také jeho stavebním úpravám už od 14. století. Na vzniku knihy se podílela řada odborníků, památkářů, archeologů i expertů na stavební historii. Editorkou vydané publikace je raduňská kastelánka Markéta Kouřilová, která je teď s námi prostřednictvím telefonní linky. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Povězte nám prosím, o čem je ta nová knížka?
1: Ono se samo o sobě nabízí říci, že je o zámku Raduň. Nicméně pravdou je, že nahlíží na zámek z mnoha perspektiv. Nejen z té historické, ale i archeologické a stavebně historické. No a samozřejmě zámek je dům, který obývají lidé, takže je i o příbězích šlechty, která zámek obývala.
0: Jaké konkrétní jméno byste zmínila, pokud jde tedy o historii zámku? Kdo se významně přičinil o význam tohoto raduňského sídla?
1: Za mě jednoznačně Blicherové, i když je pravda, že stavební úpravy začaly ještě předtím, než se Blicherové na Raduňský zámek dostali, ale Blicherové byli významným rodem, který vlastně dnes už trochu upadl v zapomnění. Jsou to potomci slavného maršála Gebharda Blichera, který porazil Napoleona v bitvě u Waterloo. No a právě dalo by se říci, že během jejich vlastnictví Revinského panství a Revinského zámku získal zámek dnešní romantickou podobu.
0: A byl Raduňský zámek ve své době důležitým místem?
1: Já si myslím, že určitě. A když se podíváme do pramenů, tak se jménem Blicherů uvádí v 19. století dvě důležitá sídla. A to jejich rodové sídlo v Krobělovicích, což je v dnešním Polsku, a vedle toho zámek Raduň, kde pobývali hodně často, trávili tam ovšem i Vánoce a znamenalo to pro ně takové důležité sídlo, spojené i s hospodářským zázemím. No a dalo by se říct, že to bylo i takové dobře obyvatelné sídlo pro ně, jo? Že jej využívali pro svou rodinu a rodinná setkávání.
0: V lesku knížecí koruny, to je název nové knížky, která podrobně popisuje dějiny zámku v Raduni u Opavy. My jsme o tom teď hovořili s kastelánkou Markétou Kouřilovou. Děkujeme a přejeme příjemný den.
1: Děkuji vám, krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska zažíváme hezké letní srpnové ráno a slunce nám dnes bude svítit celý den. Nebude pršet, teploty v nížinách vystoupají na 25 stupňů na horách, bude okolo 18, už teď teploměr ukazuje celkem příjemné teploty, v Ostravě 16 stupňů, ještě teplej je na Krnovsku, konkrétně v Osoblaze teď svítí na teploměru 15,5 stupně. Pěkný den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

samotném závěru toho dnešního ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava ještě kapela Divokej byl. Naším dnešním dopoledním hostem po 11. hodině bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách. O natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o

0: její nejisté budoucnosti se s ním bude bavit Kateřina Huberová. Mezi 11. a 12. budeme rádi, když budete poslouchat. Tolik tedy ode mě. Dnes končí Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 12. srpna, kterým vás provázel Petr Slouku. Přeji vám pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A to na požární stanici zvedne dozorčí telefon a tam se ozve dívčí hlas a volá: prosím, pomozte mi, moc vás prosím. Jeden mladý muž se snaží vylézt do mojí ložnice, do třetího patra. A ten hasič povídá: no tak to já vás připojím na policii, to musí řešit policie. A ta dívka na druhém konci drátu povídá: ne, ne, policii ne, prosím ne, já pro něj potřebuji delší žebřík. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začala demolice mostu v Jablunkově. V Opavě pokračují oblíbené kurzy pro seniory. Dnes večer nastane zatmění slunce. Počasí během dne bude skoro jasné. Maximální teploty dnes kolem 25 stupňů. Hezké dopoledne, jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Demoliční firma dnes začala s rozebíráním hlavní části mostu v centru Jablunkova. Železobetonovou konstrukci postupně sundávají dva 40-tunové pásové bagry pomocí demoličních nůžek a bouracích kladiv. Stavební firma na řeku preventivně usadila norné stěny pro případ úniku ropných látek, říká mluvčí stavební firmy Edita Novotná.
2: Samotnou demolici provádí jeden stroj umístěný v korytě řeky, druhý vzniklou suť průběžně odebírá a nakládá na nákladní auta. Nejprve se odstraňují římsy a zábradlí, následuje demolice nosné konstrukce mostu a jako poslední přijdou na řadu opěry a pilíře.
0: V Opavě začala další akademie pro seniory. O pokračování oblíbených přednášek a doprovodných akcí byl znovu velký zájem a volná místa účastníci rozebrali během jediného dne. Až do konce října připravila opavská kulturní organizace kurzy zaměřené na soběstačnost, zdraví, trénování paměti, turistiku a právní ochranu seniorů. Vodohospodáři právě dokončili v Bělé pod Pradědem na Jesenicku práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody v místní části Adolfovice. Investice za 133 milionů korun má posílit stabilitu dodávek pitné vody v regionu. Pokračuje ředitelka firmy Vodovody a kanalizace Jesenicka Lenka Podhorná.
3: Aktuálně probíhá kolodeční řízení a poté bychom zprovoznili nebo uvedli do provozu tento nový vodní zdroj. Pro nás je to zásadní investice z projektu Sucho 2015 a celkové náklady na tuto investici činily 133 milionů korun a z toho zhruba 90 milionů korun byla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
0: Dnes večer nastane zatmění slunce, z území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. V noci pak vyvrcholí pravidelný meteorický roj Perseidy.
4: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
5: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování takzvaných padajících hvězd.
4: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
5: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářičské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách od 16 do 20. Vítr dnes slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S velkou opatrností projíždějte po silnici D48 mezi Frýdkem Místkem a Českým Těšínem. Probíhá tam údržba kamer a je tam omezený provoz. Pravý jízdní pruh je uzavřený a omezení potrvá do 14 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné a příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvíli nás čeká v našem vysílání výlet do nitra starého důlního díla. A bude to naprosto bezpečné, budete prostě jenom poslouchat a o zbytek už se postará kolegyně Romana Kubicová. Ta nás totiž vezme do Rábovy štoly v Zálužném, kde se ve druhé polovině 19. století těžila břidlice, jako i na dalších místech na Vítkovsku. Tak to si poslechněte, to bude už za chvíli v rámci magazínu Křížem krajem. Chybět nebude taky soutěžní pořad Zámecké léto, přesně ve 9:45. No a chybět nebude ani muzika. Pavel Vítek zaspívá právě teď, za chvilku Jiří Schellinger, anebo třeba Lucie Bílá, tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pravidelný magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava je tady. A začneme trošku historicky. V roce 1873 zahájil statkář a podnikatel Johann Ráb ze Starých Tichanovic těžbu břidlice v údolí potoka Horník u Zálužného na Vítkovsku. Těžilo se v ní pouhých 15 let. Práce to byla těžká, nebezpečná a stávaly se tam i smrtelné úrazy horníků. Dnes je Rábova štola přístupná díky péči spolku Zálužné i veřejnosti. A tak nás teď v doprovodu průvodce a badatele Petra Zahnaše vezme dovnitř naše redaktorka Romana Kubicová.
2: Čím člověk musí být vybaven, aby se dostal dovnitř? Za A klíčem, vidím.
3: Klíčem, samozřejmě. A abychom se mohli v podzemí pohybovat, musíme mít chráněnou hlavu.
2: To znamená, že potřebujeme
3: přilbu. Dobré je mít také světlo.
2: Je třeba se sehnout, procházíme pod bedněním. A teď jste něco rozsvítil, neříkejte, že tady máte elektřinu taky. Netopír.
3: Netopíra tady, dva tady mám.
2: Dva máte. Přezimují tady?
3: Oni tady přezimují a tyhle ti dva, to jsou flákači.
2: Jak to?
3: Oni normálně na jaře vyletí ven a žijí někde v dutinách stromů, žijí na půdách, v kostelních věžích. Ale tyhle ti dva celé léto nám sem chodí přes den spát.
2: Prostě jsou takže tady doma.
3: Oni jsou tady doma, ale my jsme s nima tak nějak domluveni, že, že je nebudeme moc rušit.
2: A máte je pojmenované?
3: Nemáme, protože oni se vždycky vyskytují v té trošku větší vzdálenosti a my bychom nevěděli, který je který.
2: My jsme tady jenom chvilinku a mně už začíná být zima.
3: Bude hůř,
2: takže dobře, postoupíme dál. Vysekanou chodbou.
3: Tady jsme se zastavili v místě, kde končí takzvaný překop nebo prorážka. Oni museli prokopat ten kopec, aby se dostali k břidlici. Čili to, čím jsme prošli, břidlice není.
2: Ale třpitilo se to krásně.
3: Tady je břidlice najednou, odsud, má to jinou barvu, tohle to je droba. Tady najednou začíná černá břidlice. A odsud, až tam dozadu, kde svítím, je pruh 8-metrový břidlicového ložiska. Prochází takhle napříč tím kopcem. No a v něm vlastně lámali dvě štoly, jednu vlevo, druhou vpravo a vyváželi tu břidlici ven na zpracování na krytinu.
2: Žádné koleje tady nevidím, tak měli normálně nějaké vůzky jenom ručně?
3: Tady vůbec
2: normálně
3: žádná mechanizace nebyla. Všechno se dělalo ručně, vyváželo se to na kolečkách, protože ten důl je malý, takže byla zbytečná investice tady nějakou důlní dráhu. No, ta hladká stěna tohleto, to je břidlice. Tam to vede nějakých 30 metrů dozadu, tam je komora, tam se to lámalo, nakládalo na kolečka a tudy se to vyváželo ven.
2: To byly takhle jako pořád zhrbení, stisnění?
3: No, někdy jo, někdy ne, to ještě uvidíme. Ale tam nepůjdeme, tam je to takové ne zrovna na chůzi, ale půjdeme na druhou stranu jinou štolou.
2: Dobře, zase tak. Netopír už se schoval. Je, to je krásný kámen, krásně uložena. Břidlice hladká, velká.
3: To, co je kolem nás, to je všechno břidlice. Tady ty hladké plochy vlevo, to je břidlice. Tady ta plocha dole vpravo je taky břidlice. A když oni razili tu štolu, tam za mě dál, tak museli vylámat všechno, co měli před sebou. Ale ne všechno byla břidlice. Tady, když se podíváte, to černé, na co svítím, až sem, tohle je břidlice. Ale tady najednou je ten kámen jiný. Ten materiál je hnědý, to je ta droba, kterou jsme viděli tam vpředu.
1: Říká náš průvodce Rábovou štolou Petr Zahnaš. S tím, že s vývozem droby se dávní horníci nezdržovali, prostě ji naskládali na sebe a zpevnili tím vytěžený prostor. Jaká další zajímavost je ve štole k vidění, tak to vám prozradíme už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Už je před námi druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Vracíme se do Rábovy štoly v Zálužném na Vítkovsku. Tato štola se může pyšnit jedním prvenstvím. V roce 2018 to byl vůbec první břidlicový důl, který se podařilo zpřístupnit veřejnosti. A rozhodně je na co se dívat. Naše redaktorka Romana Kubicová a průvodce štolou Petr Zahnaš nás o tom i dále přesvědčí.
3: V roce 1888 ten důl opustili horníci. A od té doby my jsme to nechali v podstatě tak, jak to bylo, jenom jsme upravili vstup a trochu tu část dolů, které se říká počva, po které chodíme. A jinak jsme to nechali v tom původním stavu.
4: Takže když se dotknu tady kamene, tak vím, že jakýsi dávný muž v roce 1848...
3: To měl někdo v rukách v roce 1880... Možná dřív, možná později. A ten bílý povlak, na kterých se tady lidé, kteří sem přicházejí, na který se ptají, co to je a proč to tady je, voda, která prosakuje tím kopcem, tak rozpouští v podstatě to, co v tom kopci je. A ty vody jsou kyselé. Takže vznikají nějaké soli, většinou i nějaké vápenaté soli. No a voda pak teče po těch šikmých plochách, tady vytéká. A když proudí vzduch, tak vlastně voda vyschne a zpátky ty vápenaté soli rekrystalizují na těch kamenech. Čili to bílé, to je to, z čeho jsou v jeskyních krápníky. No ale abyste si nemyslela, že my nemáme krápníky.
4: Máte?
3: Máme. Kde? Tam.
4: Jo, tam je takový malinkatý krápníček.
3: On má tak možná 2,5 cm, ale můžeme zcela 100 a víc procentně říct, že není starší než těch 145 let. Protože předtím tady ta zakládka nebyla. Takže dřív tam neměl na čem růst. Když přijdeme za dalších 145 let, tak bude dvakrát takovej.
4: A to je jediný krápníček, který jste tady...
3: Jediný. Tady už pomalinku začíná vyrůstat další, jo, ale to je jenom možná, nevím, 3 mm.
4: No a teplota je tady konstantní?
3: Konstantní. Víceméně pohybuje se mezi plus 5 a plus nějakými 7, 7,5 stupni celoročně.
4: Teda... Štola nikde nekončí. Já si myslela, že to bude poměrně krátká jenom.
3: No.
4: A my pořád jdeme do takové prostornější sloje teďka zase. Aha, a tam už je konec teda asi.
3: Tam už je konec. Tam už je konec. Toto je takzvaná dobývací nebo těžební komora. Tady z těch 8 metrů toho ložiska vytěžili a vylámali, co vylámat šlo. Tahle ta komora končí po nějakých asi 15 metrech tady a dál je vynechaný pilíř k dalšímu dolu, k další štole. Protože ten svah jinak by se destabilizoval a kdybychom pokračovali v lámání břidlice nahoru nad nás, ona tam je, tak bychom udělali velkou kavernu v tom svahu a mohlo by to celé spadnout. Takhle, oni dokázali vytěžit i to, co je nad námi, ale způsobem trošku jiným. Tady vynechali nad námi asi 6 metrů, nevytěžených. A nad tím je podobná komora, v jaké stojíme teď. Nad tou štolou, kterou jsme přišli, je podobná štola. A tam, kde jsme odbočovali vlevo, tam je jediné místo, kde ta dvě patra toho dolu jsou spojena. Tam je komín, kterým vlastně se lezlo nahoru po žebříku a vedle byl takový deskový sklus, po kterém se spouštěly ty vytěžené kameny.
1: Dodává Petr Zahnaš, náš dnešní průvodce Rábovou štolou. Ze Zálužného Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Kam vás pozveme v magazínu Křížem krajem zítra, tedy ve čtvrtek, na Mírové náměstí v Ostravě Vítkovicích. Konkrétně nás bude zajímat kostel svatého Pavla a jeho nové ciferníky. Po výměně mají nové číslice a svou podobou se vracejí k té původní historické. Natáčela tam kolegyně Petra Štrimplová, no a vy si její reportáž určitě poslechněte. Zase zítra po 9. dopoledne v Křížem krajem.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Co sudičky přáli nám? Lucie Bílá a Karel Gott dospívali přesně o 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku pro vás budeme mít pravidelnou rubriku Babské rady. Ty dnešní nabídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit, prý i bez klimatizace. Tak si to poslechněte.

0: Babské rady.
1: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci, namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A dnešní vydání zámeckého léta už je před námi. Za 3,5 minuty, přesně ve 10:45, pro vás budeme mít zámecké léto. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku.

0: Jeho stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
1: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
0: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
1: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
0: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
1: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklus soutěžní o poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika. Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč, tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrem, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý den, pane Staňku. Klobouk. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně peplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to někdo najde.
1: V historickém.
0: Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyně, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: nedaří se jí to, mě se to podaří.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, jo, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatelského
1: celý. Ano.
0: Dobře. Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, naslyšenou.
1: No,
0: hezký den. No, někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavě přibyla nová zeleň z výtěžku místního reuse centra. Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum. Horní Bečva v Beskydech se potýká s nedostatkem vody. V regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude skoro jasno s teplotami od 21 do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Opavská radnice využila výtěžek z loňského provozu městského reuse centra. Za zhruba 215 tisíc korun přibyla v ulicích nová zeleň, stromy a keře. Vysazené už jsou například v Hradecké ulici, na náměstí Slezského odboje a v Gudrichově ulici. Nová zeleň je součástí postupné obnovy venkovních prostor po předloňských záplavách.
2: Výtěžek v reuse centru je sumou, kterou dobrovolně hodili do kasičky ti, kteří si odtud něco domů odnesli, třeba použitý nábytek anebo obrazy. Všechny peníze se každoročně rozdělují právě na novou zeleň podle dlouhodobého plánu výsadby. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum, nabídne prostor pro setkávání místních i spolkový život. Studie centra je hotová a město teď pokračuje v přípravě stavby. Firmu, která centrum postaví, chce radnice vybrat na jaře příštího roku, potvrdila to mluvčí radnice Monika Danková. Oprava silničního mostu přes řeku Bělou v Mikulovicích na Jesenicku je skoro u konce. Důvodem rekonstrukce byl zhoršený technický stav po předloňských povodních. Oprava za zhruba 17 milionů korun začala v dubnu. Pokračuje starosta Roman Šťastný, zvolený za hnutí STAN.
3: Tento most byl velice silně poškozen povodní. Firma, která tuto stavbu realizuje, nám teďka na kontrolním sdělila, že v podstatě 17. srpna bude stavba předána a měla by dána do užívání. Musím říci, že všichni se na to těšíme, že opět budeme přes tento hlavní komunikační kanál z jednoho stranu na druhou stranu řeky všichni moci bez jakýchkoliv omezení využívat.
0: V obci Horní Bečva v Beskydech dochází voda z vlastních vrtů. Nestačí kapacita čerpadel ani obecní zásoby. Hasiči proto dovážejí náhradní vodu. Obec opakovaně vyzvala k šetření vodou místní obyvatele i provozovatele hotelů a penzionů.
4: Podle nezávislého starosty Rodolfa Bernáta dělá obec maximum proto, aby voda nedošla úplně.
5: Ty dva naše vrty se dostaly na jakýsi limit. Byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče. Vozili 2 dny celé odpoledne.
4: Šetřit musí i hotely z Wellness, které z vrtů taky odebírají vodu, potvrzuje hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
6: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít, nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
4: Vedení obce doufá, že se situace zlepší na konci prázdnin, až ubyde rekreantů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách od 16 do 20 stupňů Celsia. Vítr dnes bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z dálnice D1 za exitem 336 Butovice ve směru na Ostravu bude do 12 hodin omezený provoz v pravém a odstavném pruhu. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje Richard Piskala. V Ostravě jste si možná všimli toho, že je tady najednou nějak víc hlavně mladých lidí. Co se to děje? Všimli si toho určitě včera cestující na ostravských nádražích. V podvečer potom ti, kteří šli v centru třeba kolem Černé Louky. No tak začalo celostátní setkání mladých katolíků a my vám o něm přineseme více informací zhruba 5 minut po 10:30. Do té doby tady budou pravidelné rubriky Moravskoslezský rozhlasový kvíz už za chvíli. Opět trošku potrénujeme naše mozkové závity, co se týče znalostí o našem kraji. No a také tady budou pozvánky, tedy tipy pro dnešní den. Chybět nebude muzika. Teď Petr Muk, za chvíli Lenka Filipová, také Žalman nebo Iveta Bartošová. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je tady čas pro kvíz, taky proto, abychom se spolu s někým z vás popovídali. Někdo už volá, tak koho pak zdravím? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Robert z Orlové.
1: Slyšel jsem správně, nebo rozuměl jsem, pan Robert z Orlové?
2: Ano, ano, Robert.
1: Tak zdravím vás, pane Roberte. Dnes tady máme jako cenu pro toho, kdo správně odpoví v našem kvízu, knihu Léonie Mack Pařížské noci a otázku, která se týká znaku Moravskoslezského kraje. Tam najdeme symboly reprezentující Slezsko, Moravu, Ostravu, Těšínsko i Opavsko. Víte, kolik zvířat najdete ve znaku kraje celkem a která to jsou? Tak za A jeden kůň, dvě orlice a jeden lev, za B dvě orlice a dva lvy, a nebo za třetí jeden kůň a tři orlice. Co myslíte?
2: Já si myslím, že za C.
1: Za C, za C říkáte. No a říkáte to správně. Ano, je to tak, i když z té těšínské orlice, z té žluté v pravé dolní části toho znaku kraje, když si ho najdete, podíváte se, je tam jenom polovina, ale je tam. Takže já vám gratuluji, opravdu jeden kůň a celkem tři orlice. Těšínskou už jsem zmínil, ty další reprezentují Slezsko a Moravu. Takže ten kůň je samozřejmě ostravský. Tak to jsme měli dneska takovou trošku záludnou otázku týkající se znaku Moravskoslezského kraje. Jak říkám, najděte si to, podívejte se třeba na internet, jak ten znak vypadá a i nějaké to vysvětlení, proč tam tedy tyto symboly zrovna jsou. Já vám gratuluji, rozhodně, pane Roberte, ještě nezavěšujte.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zněla písnička Barevný šál v podání Žalmana. Před námi už za chvíli budou tipy pro dnešní den v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pokud rádi pozorujete noční oblohu, tak už i z našeho vysílání víte, že vás dnes jednak v podvečer a potom také večer a začínající noci čekají zajímavé věci. Samozřejmě nejprve částečné zatmění slunce, to bude po 19. hodině, a potom také předpokládané maximum meteorického roje Perseidy. Pozorovat se bude na různých místech, samozřejmě předpokládáte správně, hvězdárny a planetária pořádají akce, ale také na místech netradičních. Najedno vás upozorním už za chvíli a budou tady i další tipy.

0: Iveta Bartošová zpívala písničku Můžeš lhát v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty bude 10:30, jsou tady pravidelné tipy pro dnešní den. Restaurace Kohutka ve Vyšních Lhotách je jedním z míst, které zve na pozorování dnešního zatmění slunce a také na Perzeidy, tedy v Beskydech. Program začíná v 16 hodin. Těšit se můžete taky na hledání meteoritů, soutěže, dětskou zónu, povídání s astronomy a pozorování přes teleskopy. Začátek zatmění slunce, tedy nejenom ve Vyšních Lhotách, ale kdekoliv, odkud ho budete pozorovat, je po 19. hodině. Perzeidy by pak mohlo být tedy dobře vidět od 21. Předpoklad pěkného počasí pro pozorování určitě je, takže věříme, že to vyjde. Tak je potřeba si najít nějaké místo, kde nebude mnoho toho světelného smogu. A právě Beskydy jsou proto úplně ideální. Pojďme k dalším pozvánkám. Od července je v areálu dolu Michal v Ostravě zpřístupněna nová část prohlídkové trasy. Návštěvníci budou moci nově nahlédnout do kanceláře závodního, sekretariátu a kanceláře hlavního inženýra. Tyto prostory přibližují samozřejmě tedy administrativní a řídící zázemí dolu. Hravé léto v muzeu Trojmezí, tak to je pozvánka do Jablunkova. Po celý červenec a srpen nabízí muzeum dětem kvízy, edukační bojovky, tematické hry nebo tvořivé dílny a stavebnice.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný dospíval 5:30 po 10:30 a v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava už pro vás máme, doufám, že zajímavé informace pro vás tedy. Ostrava ožila mladými lidmi, město hostí celostátní setkání katolické mládeže, na které přijeli více než 3000 účastníků z celé republiky. Čekají přednášky, koncerty, divadlo nebo třeba setkání s psychology. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků, včetně řádových sester.
1: Máme za doslavu.
2: Pojďte tady ještě někdo,
3: Berte.
4: Já jsem Třebiče a těším se na komunitu mladých křesťanů.
3: A na Ostravu?
4: A na Ostravu, já nevím, co od toho čekat. Ještě jsem tady nebyl, jenom jsem projížděl tady. Jirka.
5: Já jsem Krištof a jsem taky z Třebíče. Já se těším asi na tu atmosféru toho setkání, jako ty radostné atmosféry s těma ostatníma mladýma lidma. Ostravě už jsem teda po několikáté, ale nechám se překvapit, co mi Ostrava nabídne.
3: Pod vzrostlými hruškami probíhají první improvizované přípravné schůzky těch mladých lidí, kteří budou vlastně tady doprovázet účastníky.
6: Já jsem v Ostravě poprvé a musím říct, že jsem překvapena z Ostravy, že to je takové příjemné, krásné město, takže zatím se mi líbí.
3: Usměvavá sestra Pia z řádu Svatého kříže je tady jako pomocnice.
6: Dá se říct, tady přijede asi přes 3000 mladých lidí, budou rozděleni do různých skupin. Zhruba po 13. A každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem jasně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
7: Nabízíme kávu, nebo espresso, máme i espresso tonik.
3: Usměvavou servírkou tady v takovém sympatickém bistru je Patricie Kosíková, přijela do Ostravy od Salesiánu z Brna.
7: Já jsem se do Ostravy úplně zamilovala, mně to tady přijde úplně kouzelné.
3: Za váma jsou sudy s pivem?
7: Neálko máme jenom.
3: Tvář Daniela Víchy z Ostravsko-opavského biskupství zdobí také úsměv, protože říká, že toto je opravdu takový zdroj energie.
8: Kde jsou mladí lidé? Tam je vždycky spoustu energie a je to i tady. Myslím si, že Ostrava má co nabídnout, protože je specifická. Ostrava je v mnohem jedinečná v naší republice.
3: Účastníky setkání tady na hlavním nádraží vítali zástupci biskupství písničkou, buchtou a taky vodou. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude Filip Záruba, průkopník trojrozměrných animací a tvůrce elektronické hudby. Právě teď dokončuje velký dokument o psychedelických látkách, o natáčení v mnoha zemích světa, o lásce k profesi i o její nejisté budoucnosti. Se s ním bude bavit Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zhruba za půl minuty bude 10:45. Už za chvíli pro vás budeme mít další díl tradičního seriálu Dvakrát měř, jednou řeš, který chystá Kutil Artur Kubica. Dnes se zaměří na srpnové škůdce.

0: Dášku. Vosy jsou v tomto období velmi aktivní a je to také tím, že v přírodě ubývá jejich běžná potrava. Je dobré pamatovat na to, že vosy jsou velice užitečné. No a pak tady máme komáry a muchničky. Stále štípou, hlavně v blízkosti vody a ve večerních hodinách. Samozřejmě každého zahrádkáře zajímají škůdci na jeho rostlinách a to jsou mšice a svilušky, které škodí na listech zeleniny, květin i ovocných stromů. A na ty patří postřik. No a stále se nám objevuje také vrtule třešňová a obalečí. Jejich larvy mohou poškozovat pozdní druhy ovoce. Žluté lepové desky jsou určitě vhodným řešením. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě chráněné bydlení Fontána. Také o tom přinese více informací Lenka Blažejová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava za 5,5 minuty přesně v 11.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky. Pršet by nemělo minimálně do víkendu. Kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě chráněné bydlení Fontána. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestným činem. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z nich. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
4: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
2: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty budou stoupat a pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec. Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Nové chráněné bydlení je určeno pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Dvoupodlažní dům má 12 jednolůžkových pokojů rozdělených do tří samostatných domácností a jeho stavba vyšla na 43 miliony korun. Kraj na ní získal dotaci z Národního plánu obnovy, uvedla to mluvčí kraje Nikola Birklenová. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
6: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
5: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
7: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
5: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali přes 270 průkazních údajů o výskytu vlků, rysů i medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost potvrdili například v Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších. Co se při mapování v terénu hledá, popisuje Michal Bojda z Hnutí Duha.
8: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách od 16 do 20 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Opavská v obci Hradec nad Moravicí se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu na místě vyšetřuje. Zranění tam nejsou a s opatrností se dá projet bez většího zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje Richard Piskala. Za chvíli nahlédneme do filmové střižny, kde teď tráví hodně času i dokumentarista Filip Záruba. K mikrofonu ho pozvala Kateřina Huberová, která se ho bude ptát nejenom na velmi nevšední dokumentární film věnovaný psychedelickým látkám. Více tedy v hostovi Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Je to už hodně let, co se vidím s hostem, kterého vám ráda představím, a je to filmař, dokumentarista též, ale muzikant Filip Záruba. Dobrý den.
2: Dobrý den, jsem moc děkuju za pozvání.
1: Já děkuju, že jste přijal, protože, jak jsem pochopila, máte ještě spoustu práce, protože dokončujete teď svůj film, ke kterému se dostaneme, protože samozřejmě toho jste asi plný, a já jenom připomenu, že vlastně film nás spojil tehdy před lety. Taky. To byl film, který se jmenoval Buffo Alvarius. Způsobil vlastně pro mě a asi pro spoustu lidí takový jako převrat ve vnímání spousty věcí takovým tím jemně hmotnějším způsobem. Abych to nezauzlovala, na jakém filmu pracujete momentálně?
2: Teď pracuji na filmu, který se jmenuje Historie budoucnosti lidstva a psychedelika, takže téma je dost podobné, ale držím se tentokrát víc při zemi, není tam nějaká mystika nebo esoterika. Chci natočit film pro všechny, který by ukázal, jaký je potenciál psychedelik, protože já věřím, že mají mnohem větší potenciál, než léčit PTSD nebo deprese, na což se využívají v dnešní době v Česku a ve spoustě jiných zemích. Ale já věřím, že můžou pomoci v mnoha dalších oblastech a těm oblastem se v tom filmu věnuji. A chci vlastně udělat takový komplexní pohled na psychedelika a já chci ukázat, že psychedelika tady s tama vždycky byly, vždycky budou. Takže se věnuji historii, ale věnuji se i budoucnosti, protože mám o budoucnost jisté obavy a tomu se taky ve filmu věnujeme.
1: Já teď potřebuju zase udělat takovou nějakou výhybku, protože potřebuju pochopit, co vlastně takového člověka, který sedí naproti mě a působí velmi uhlazeným, očesaným dojmem, přivádí k těmhletěm tématům vůbec, protože, jestli jsem to správně pochopila, vy jste toho leta plnej.
2: No, se to tak sešlo. Já už jako dítě jsem se zajímal o mystiku, tajemno a tady tyhle věci. Na začátku 90. let jsem narazil na knížky Stanislava Grofa. Tam jsem se samozřejmě setkal s psychedeliky, pak následoval Timothy Leary, Carlos Castaneda, spousta dalších autorů. Tím, že jsem je zkusil právě už v těch 90. letech, tak jsem samozřejmě byl tím fascinovaný, co jsem zažil. A hlavně mě tenkrát štvala ten obrovský kontrast mezi tím, co jsem zažil a mezi tím, co se o psychedelicích říkalo tenkrát v médiích, že když si dáte houby, tož bylo moje první psychedelikum, které jsem zkusil, tady klasické české houbičky, takže se intoxikace projevuje halucinacemi a můžete skočit z okna. Jo? To byl takový výklad toho, že v podstatě se jedná o otravu mozku, která se projevuje halucinacemi, ale to, co jsem zažil během toho prvního svého výletu, změnilo mi to pohled na svět, na sebe, na realitu a rozhodl jsem se, že bych chtěl změnit tu stigmatizaci, kterou vlastně psychedelika neustále procházejí, jsou neustále hazena do stejné škatulky s heroinem, s pervitinem a s různými drogami, které vyvolávají závislost. Psychedelika naopak dokážou závislosti léčit, dokážou léčit spoustu psychických onemocnění, dokážou léčit i fyzická onemocnění, která jsou způsobena třeba psychosomaticky.
1: Já jsem viděla zatím rozpracovanou verzi toho vašeho filmu, mluví tam neuvěřitelné množství lidí, odborníků napříč všemi žánry, lékaři, vědci v oblasti, já nevím, historie. A já teď přemýšlím, jak v tom udělat trošku řád, protože tady se dotýkáme opravdu dvou různých prostředí. Vy s těmi šamany tam opravdu mluvíte. A oni s tím nakládají, ale staletí. Prostě ano. Přesně vědí, jak se s tím má zacházet, co to dělá, proč to dělají. My jsme svět, který do toho vstupuje s tím vším, jak to máme s technologiemi, s tím, kolik toho nevíme o spoustě věcí. Druhá věc je, že člověk je poměrně dost hloupej tvor, takže dokáže spousty věcí vlastně zneužívat anebo užívat hrozně blbě. Takže jak udělat pořádek tady v tomhletom všem, aby z toho vlastně nevylezlo něco, co by mohlo být vlastně špatným uchopením nebo pochopením toho vašeho záměru?
2: No, já myslím, že tohle všechno v tom filmu pokrýváme. Věnujeme se tomu, jaké jsou rizika ta legalizace, jaké by byly ty pozitiva. Vzhledem k tomu, že ten západní svět ty látky zkoumá už dlouho, zkoumáme už od 50. let. Máme stovky výzkumů, které ukazují, jak s nimi bezpečně pracovat. A já jsem rád, že ti západní vědci pochopili, že ti šamani jsou opravdu strážci tradice a znalostí, které mají tisíce a tisíce let a že s tím umí velmi dobře pracovat. Ještě v těch 50. 60. letech je nebrali až tak vážně, ale teďka se od těch šamanů opravdu skutečně učí. Věci, které tam má například Tomáš Páleníček nebo ředitel Národního ústavu duševního zdraví Horáček, tak ti studují šamany, respektují a ví, že se od nich můžeme něco naučit. A poslední době se ukazuje, že šamani se můžou něco naučit od nás, že je to, může to být podle mě vzájemně prospěšné, že se můžeme navzájem obohatit.
1: Tak já myslím, že k tomu výčtu, který jsem u vás měla v úvodu, dokumentarista, filmař, muzikant, bych mohla ještě připojit něco jako propojovatel různých žánrů a světů. Tak tohle to všechno je Filip Záruba, host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je Filip Záruba, dokumentarista. Já zdůrazňuji taky toho hudebníka, jak dalece ještě stále aktivně s muzikou.
1: Už ne, už to není, co to bývalo. Já v mém věku už toho prostě mám dost.
0: Mimochodem, u vašeho jména se člověk ještě dočte, že jste přišel s 3D animací.
1: Jo, my jsme byli jedni z prvních vlastně v České republice, kdo dělal 3D animace. Já jsem se tady přidal tenkrát Vladimíru Mrázovi a Lukášovi Najbrtovi. Já jsem v té době ještě byl na základce, když jsem se poprvé setkal, myslím, s Vladimírem Mrázem, a pak, když jsem byl na Gimplu, tak už jsem tam začal chodit na takové brigády, fascinovalo mě to, takže jsem se to sám tak nějak naučil. Studovat to nešlo v té době ještě, nakonec jsem to vlastně i učil. Ještě než mi bylo 18, tak jsem už vytvořil spoustu televizních znělek pro Českou televizi tenkrát. Teď jsem zjistil, že dokonce Bludiště, ta znělka, ona se stále vysílá, jo? A to jsem dělal někdy v roce 97. Jo?
0: No. Hele, proč vůbec film?
1: Tata pracoval v České televizi, režisér, scenarista a sportovní komentátor, takže jsem k tomu světu měl vždycky blízko. Po revoluci s Jardou Korytářem založili televizní studio, které nemělo kde sídlit, tak se rozhodli, že bude sídlit u nás v domě. Takže v našem rodinném domě celé spodní patro bylo velké stříhací studio, byla tam zvukárna, místnost na nahrávání komentářů. Pak jsem si tam vlastně přivydělával už na střední škole a vlastně v 15-16 už dokázal obsluhovat profesionální videotechniku, střižnu, zvuk a všechno.
0: Takže vy jste se sebou tím pádem neměl ani žádný jiný záložní plán? Nebo vůbec jiný plán?
1: To se tak všechno stalo. No. Já vlastně i tvořím obrazy, ale moje hlavní práce je vytváření 3D animace a vizuálních efektů do filmu. Ten dokumentární film, to je pro mě novinka, kde se teprve učím, jaké to je být režisér.
0: No a k tomu jsem vlastně mířila. V čem je to jinak? Jo, a vlastně dokument vůbec, je to disciplína?
1: Je něco úplně jiného. Vždycky, když jsme dělali třeba nějakou pohádku, nějaký seriál pro Českou televizi nebo celovečerní film, tak máte jasný scénář, pak se udělá technický scénář a podle něj se všechno jede. Dokument je úplně jiný, ten vám vzniká pod rukama, vy nikdy nevíte, co vám ti lidi řeknou, s čím přijedete domů. Takže ty muka volby jsou velice těžké pro mě a hlavně teď, jak jste viděla tu verzi, je to prostě příliš dlouhé a já mám velké problémy s tím to zkrátit, protože všechno, co tam zůstalo, už mi přijde nesmírně důležité. Dokument většinou vzniká až střižně. Přibyly tam některé kapitoly, které jsou úplně nové, s kterými jsem vůbec
0: nepočítal.
1: Naopak některé jsem vyhodil. Malinko se mi tam objevila jedna kapitola, s kterou jsem tak nějak na začátku nepočítal, a to je ta kapitola, která se věnuje projektu DMTX. Ta už zní v podstatě jako science fiction. To jsem natáčel v Londýně na Imperial College a potom v Karibiku. Mám to teda říct, o čem to je?
0: Je to trošičku hodně zahrané.
1: Tam se v podstatě dotýkáme tématu, které je, dá se říct, tabu v tom dnešním materialistickém světě. A do poslední doby věci, ty vize, které lidé viděli během těch stavů na psychedelických látkách, považovali za halucinace, nedávali jim takový velký význam. Ale tam se často právě objevuje to, že se lidé setkávají s různými entitami. A ty entity předávají lidem zajímavé informace. Je nacházíme napříč historií, napříč celou zeměkoulí, protože se nacházejí ve starých mytologiích, můžeme najít na malbách ve starých jeskyních. A látka, která 100% spolehlivě zprostředkovává právě setkání s těmito entitami, se jmenuje DMT.
0: Řekněte mi, do jaké míry člověk vlastně sám sebe musí udržet, řekněme, na nějaké hladině racionálně smýšlejícího tvůrce, který by do toho vůbec neměl vstupovat žádnou svou emocí?
1: No, je to samozřejmě trošku výzva, proto já se snažím do toho filmu dostat co nejméně nějakého svého komentáře, spíš pokládat otázky, než dávat odpovědi. Já bych chtěl, ať na ty otázky odpovídají ti experti, ale prostě tu kapitolu tam dávám proto, protože to jsou prostě jedny z nejprestižnějších univerzit na světě. Proč to tam nedat? Proč si ten film udělat tak, aby byl přístupný pro všechny lidi, i pro lidi, kteří o psychedelických látkách v životě neslyšeli, i pro, dejme tomu, zákonodárce, protože ty látky jsou klasifikované v kategorii Schedule 1 celosvětově. A to je kategorie látek, do které třeba nespadá například ani heroin. Jo? To je ta nejhorší kategorie, jaká může existovat. A znamená, že ta látka má obrovský potenciál zneužití, může být návyková a nemá žádné medicínské využití. Ani jedna z těchto věcí není pravda. V jedné kapitole se právě zabýváme tím, že srovnáváme jak vlastně látky působí na člověka a na společnost a jaké působí škody individu a jaké působí škody společnosti. A ukázalo se, že nejškodlivější droga ze všech, které známe, je alkohol. Pak nasledoval látky jako kokain, nikotin, krek, pervitin a mnohé další látky. A psychedelika byly úplně na samém chvostu a když měl alkohol 72 bodů, tak psychedelika měla třeba 6 bodů. Přesto za to, že s nimi tady někdo pracuje, tak může jít na 10 let do vězení.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dokumentaristou Filipem Zárubou trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava mužem, který teďka má plnou hlavu psychedelik, teda, když to řeknu takhle, tak je to blbě, jako téma samozřejmě, ano. Protože o tom točíte film. Kam všude vás vlastně jako tohleto téma zavanulo, myslím, ve světě? A k jakým tématům?
1: No, pojďme se třeba věnovat té historii. Jedna z mála známých věcí jsou takzvaná eleusinská mysteria. My máme za to, že naše západní civilizace je čistě prostě materialistická. Ale když se podíváme na staré Řecko, které podle mě sehrálo obrovskou roli ve vývoji našeho umění, filozofie a vědy samotné, tak v samotném Řecku po 2000 let probíhaly takzvané eleusinské mysteria. Bylo to v městečku, které se jmenuje Eleusis, kousek od Aten. A jak říkám, více než 2000 let tam každý rok probíhala mysteria, která byla věnována bohyním Demeter a Persefone. A poslední výzkumy ukazují, že se tam pravděpodobně užívaly psychedelické látky, které byly získány z cizopasné houby námel, která roste na obilí ječmenu. Oni se tenkrát naučili, jak ho izolovat, jak z toho námele dostat pryč ty látky, které jsou toxické, a používali ten námel v nápoji, kterému se říkalo kikeon. Každý, kdo tam přišel, se napil tohoto nápoje. Tam údajně se odhaduje, že tam bylo 3000 až 5000 lidí najednou. Když to vynásobíte 2000 let, tak se dostáváme na nějakých 10 milionů lidí minimálně, kteří tím prošli. Víme, že tím prošli takový lidé jako Platón a mnoho dalších prostě filozofů, matematiků, dramatiků, politiků. Mysteria jsou to proto, že bylo zakázáno o tom mluvit. Kdokoliv, kdo prozradil tajemství těch mysterií, tak mu hrozil trest smrti nebo mu hrozilo vyhnat. A ukazuje se, že ty mysteria hrály obrovskou roli ve vývoji vlastně té staré řecké civilizace. Pak byla bohužel v roce, myslím, 396 našeho letopočtu, bohužel byla násilně ukončena křesťanskou církví. A od té doby vlastně na západním světě k žádnému rituálnímu používání psychedelik nedocházelo.
0: Pro vás nějaké nejzajímavější, nejzvláštnější setkání či poznání nebo chvíle toho natáčení dá se vypíchnout?
1: Asi nevím, co bych konkrétně vypíchl, ale musím říct, že to setkání s těmi lidmi a ta komunikace s nimi byla naprosto skvělá. Já jsem měl trošku obavy, jestli se k ním vůbec jako dostanu, jestli vůbec budou ochotní na kameru se mnou mluvit, ale když jsem jim poslal PDF-ko, kde jsem měl představený, co tím filmem chci ukázat, čeho chci dosáhnout, poslal jsem jim otázky, tak všichni nadšeně souhlasili. Takže natáčení byla čirá radost, no, pro mě. Proč se to vlastně jmenuje Historie budoucnosti? Protože já jsem třeba velký fanoušek science fiction a došlo mi, že možná ti spisovatelé nepíšou science fiction, ale ve skutečnosti píšou historii budoucnosti. Protože spousta věcí, které ještě před 10, 20, 30 lety byla naprosto science fiction, se dneska děje. Vidíme to, žijeme to, je to náš běžný život, ani nám to vlastně nepřijde zvláštní, protože jsme na to byli připraveni skrze tady ty knihy, ano. Literaturu, popkulturu, filmy. Směřujeme tam, kam míří vlastně všechny tady tyhle knihy. Tak mi došlo, že možná to, jaké knihy čteme, jaké filmy konzumujeme, sehrává velkou roli v tom, jakou tvoříme budoucnost. Jenže jsem se pak zhrozil, protože jsem zjistil, že naše vize budoucnosti jsou velice temné. Jo. Když se na to podíváte, tak je to samý dystopický režim, spoura umělé inteligence, spoura robotů, třetí světová válka, apokalypsa. Velice málo pozitivních filmů o budoucnosti. Tak mi došlo, že to je velice nebezpečná situace, že potřebujeme nějakou pozitivní vizi budoucnosti, a to jedna z kapitol toho filmu, kde se těch lidí ptám, jak by tahle pozitivní vize měla vypadat.
0: Vy jste se bavili s těmi šamany a oni vlastně mají jako docela solidní komentáře toho našeho žití. Takže asi mám namířeno k tomu, jako jak my jsme vlastně vnímáni tady s tímhletím, jak my si konstruujeme ty naše životy, tak jak to vnímají oni? Protože všechny kmeny, všechny tyhle ty národy, které prostě žijí v tom sepětí, tak jsou vlastně jako pořád v míru a tohle to neznají.
1: Neznají, no. Oni nás vnímají jako takového mladšího bratra, který potřebuje trošku chytit za ruku a vrátit zpátky. Jo. V podstatě se všichni shodují na tom, že náš největší problém je, že jsme vykořenění a že jsme ztratili kontakt s přírodou a ztratili jsme kontakt s něčím vyšším. Západ je prostě plný křesťanství a víra obecně začíná upadat. Lidé začínají hledat nějaké nové alternativní cesty poznání nebo k Bohu, jak to chcete nazvat. Spousta lidí ale nevěří vůbec ničemu. Víc je to všechno zesilováno těmi sociálními sítěmi, které vykopávají obrovský příkop prostě mezi lidmi. Pokud nebudeme mít pozitivní vizi, tak jak ji můžeme vytvořit?
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: S Filipem Zárubou, dokumentaristou, trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Já zase přemýšlím, jak nás vrátit někam do nějakých lehčejších kolejí. Kromě tady toho filmu, na kterém pracujete už mnoho let, jsou jiná témata, na která máte prostor, kapacitu, čas, anebo tohle je něco, co teďka jako pohlučuje váš život absolutně?
1: No jasně, no, tak to je...
0: No, co vás živí?
1: To je taky velká otázka. Já jsem se ještě doteď dobře živil tím, že jsem vytvářel televizní reklamy a právě vizuální efekty, 3D animace, 3D grafiku, ale bohužel v poslední době cítím velký tlak ze strany umělé inteligence, která začíná tu moji profesi velice dobře nahrazovat. Takže vůbec nevím, jestli budu mít vlastně tady tuhle práci ještě za půl roku nebo za rok. Takže možná, že časem budu dělat jenom ty filmy. To by mě samozřejmě bavilo, ale tam je taky je tam problém vždycky sehnat dostatek peněz na to. Ale to, co mě teď živí, začíná bohužel umírat. No, takže nevím.
0: Se spoustou různých kreativně pracujících lidí jsem se o tom bavila, protože umělá inteligence vlastně nahrazuje mnoho oborů. Lze s ní asi spolupracovat, ale ona opravdu dokáže napsat symfonii, natočit film.
1: Dokáže,
0: A udělá to v velmi krátkém čase. Tak tenhle ten náhled na to toho člověka, nebo jako někde se přece musí vepsat nebo podepsat nějaký druh talentu, mimořádná schopnost, mimořádné nadání toho člověka, což činí vlastně jako tu ojedinělost. Takže jak to vlastně chápat?
1: Myslím, obávám se toho, že už teďka už to vidíme, že vzniká spousta obsahu, vypadá dobře, vypadá zajímavě, ale třeba z toho filmařského, animačního nebo estetického hlediska jsou to prostě hovadiny. Obávám se, že toho balastu bude přibývat a přibývat.
0: A má divák, rozlišovací schopnosti při tom množství všeho, co se na něj
1: jak hrne? No, myslím si, že nějaký cinefil tak to určitě pozná, ale běžný divák asi pozná, jestli ten film je dobrý, nebo pozná, že tam je možná špatný střih nebo špatná hudba, nebo že ty herecké výkony nejsou úplně lidské. Ale zároveň si myslím, že bude vznikat spousta obsahu, který bude geniální, jo? Protože dneska natočit v podstatě film v hollywoodské kvalitě, vytvořit dokáže jeden člověk, který se do toho zažere a který do tomu bude obětovat pár měsíců svého života, tak je schopen sám udělat film v hollywoodské kvalitě. To je prostě obrovská revoluce, obrovská příležitost pro lidi, kteří jinak mají zavřené dveře k těm hollywoodským studiím. Takže si myslím, že zároveň bude vznikat spousta obsahu, který bude skvělý, jo? Že to umožní, osvobodí toho tvůrce od cenzury a toho, že budou omezení rozpočtem. Je to dvousečná zbraň, může vzniknout spousta skvělých věcí, ale taky budeme zaplaveni balastem.
0: To už se nám děje teďka, balastu kolem nás je spousta a už teď s tím máme problém, jako se jednak v něm zorientovat a přesně mnozí třeba i rozlišit, co je teda.
1: No. Kdyby každé video, každý obrázek byl opatřený nějakým vodoznakem, který by byl uložený v blockchainu, teď mluvím o reálných videích, tak bychom mohli věřit, jestli to video je nebo není reálné. To samé platí pro umělou inteligenci. Myslím, že vstoupilo v platnost nějaké to nařízení Evropské unie o tom, že se musí ten obsah označovat, pokud to někdo bude generovat umělou inteligenci, takže nějaké snahy tady jsou, ale ty jsou bohužel jenom tady v Evropské unii a jinde na světě se to vůbec neřeší. No.
0: No, takže z toho oboru, který je láska od dětství, vlastně dneska vzniká jedna velká nejistota asi.
1: No, nevím, co budu dělat. Věc, která mi na tom mrzí tak nějak eticky, je ta, že oni ty modely vlastně natrénovali na datech, které ukradli nám tvůrcům. Nikoho se neptali, vzali celý internet, celou YouTube, katalogy, všechny filmy, všechno to tam naházeli, nakrmili tím umělou inteligenci a teď si účtují peníze za to,
0: že... Podle toho to dělají.
1: Mm-hmm. Jo. Jinak to vytvořit nemohli, to nejde.
0: Převrátím list úplně jinam teď.
1: No.
0: Když jsem vám volala, abych se s váma domluvila, tak jste byl zrovna v Uherském Hradišti.
1: Ano. Byl jsem tam na festivalu Letní filmová škola. Skvělý festival, který má úžasnou atmosféru, dobré místo, moc se mi tam líbilo. A s Ondrou Bahníkem jsme tam pouštěli ukázky z toho filmu a nasledovala potom diskuze diváků. Takže jsme si tak poprvé vyzkoušeli, jak na to bude reagovat publikum.
0: Co jste viděl?
1: No, viděl jsem lidi, kteří byli celkem fascinováni, někteří byli šokováni, kteří byli překvapeni, ale všichni se dívali a měl jsem pocit, že je to hodně zajímá. A měl jsem z toho dobrý pocit. No. Myslel jsem, že to funguje a to přesto, že to byla vlastně velice pracovní verze ukázky, která jste viděla vy, to znamená jenom seřazené za sebou ty rozhovory bez ilustračních záběrů, bez animací, bez nějaké dramaturgie.
0: Jasně. Stejně tak velmi dlouze by se dalo s vámi sedět a vyprávět dál ještě. Tak si to zase necháme na někdy příště do té doby. Co vám popřát?
1: To já nevím, no. Já si vždycky přeju šťastné, ať jsou všechny bytosti. To je takové, tím člověk nic neskazí. No.
0: Nechtě to všem bytostem přáno. Moc díky, Filip Záruba byl dnes mým hostem, děkuju vám.
1: Taky moc děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11.48, to je přesný čas. Vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a pozor, je tady soutěž.
1: Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
0: Mám tady pro někoho z vás hned dvě celofestivalové vstupenky na akci Hrady.cz, tedy konkrétně na tu akci, která bude v Hradci nad Moravicí 14. a 15. srpna, tedy tento víkend, tento pátek a sobotu, tak je to cena jako hrom. Opravdu, kdo se zajímáte o festivaly, víte, že taková celofestivalová vstupenka není za pár korun. Někdo nám už volá, tak zkusíme, kdo je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás srdečně zdravím, u telefonu je Danuše.
0: Zdravím vás, paní Danuše. Tak

0: písničku naspívala a mám dvě možnosti, pokud to tedy nevíte stoprocentně a nechcete hned odpovídat.
1: Dejte mi tu možnost, ale já nevím, no.
0: Tak zpěvačka Leny naspívala píseň Samotní nejsme nic se svou maminkou, zpěvačkou Lenkou Filipovou, to je možnost A. A nebo ještě máme možnost B, naspívala ji se zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou. Tak co myslíte?
1: Já nevím, ale já zkusím tu maminku.
0: Jo, jo, jo, je to tak? Je to tak, paní Danuše, takže máte dvě vstupenky celofestivalové na Hrady CZ v Hradci nad Moravicí.
1: Ano, děkuju!
0: To mám radost, že rozdáváme radost s Českým rozhlasem Ostrava. Zůstaňte ještě na lince každopádně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Začala demolice mostu v Jablunkově. Více informací také o této zprávě přineseme přesně ve 12 za 4 minuty. Do studia přijde se zprávami Českého rozhlasu Ostrava Petr Hrčka. Teď ještě Honza Kalousek, Hvězdy se mění.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin. Začala demolice mostu v Jablunkově. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro senátní a komunální volby. V Rbnu pod Pradědem plánuje postavit novou stezku do tamního bikeparku. Zítra bude opět slunečno s teplotami do 26 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Demoliční firma dnes začala s rozebíráním hlavní části mostu v centru Jablunkova. Železobetonovou konstrukci postupně sundávají dva 40-tunové pásové bagry pomocí demoličních nůžek a bouracích kladiv. Stavební firma na řeku preventivně usadila norné stěny pro případ úniku ropných látek, říká mluvčí firmy Edita Novotná.
2: Samotnou demolici provádí jeden stroj umístěný v korytě řeky, druhý vzniklou suť průběžně odebírá a nakládá na nákladní auta. Nejprve se odstraňují římsy a zábradlí, následuje demolice nosné konstrukce mostu a jako poslední přijdou na řadu opěry a pilíře.
1: Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. Cyklisti i turisti budou mít ve Vrbně pod Pradědem novou stezku. Město chce postavit takzvaný stoupací trail do tamního bikeparku. Kromě stoupací stezky má vzniknout i další trail k parkovišti na ulici Žižkova pod bikeparkem. Město teď schání na práce peníze, říká nezávislá místostarostka Iveta Pešatová.
3: Cílem je zvýšení atraktivity, dostupnosti a bezpečnosti areálu bikeparku, prodloužení trailové trati k parkovišti a vybudování stoupací trailu zajistí pohodlný a bezpečný výstup ke startu trailových tratí. Zlepšení se týká jak bikerů, tak pěších turistů.
1: Lidé ve Valašském Meziříčí si od září výrazně připlatí za teplo. Zálohy se zvýší o 18,5%, tedy zhruba o 200 korun za gigajoule. Teplo odebírá ve městě asi 5600 domácností, ale také školy, školky nebo radnice. Důvodem zdražení je především vyšší cena tepla, které CZT nakupuje od společnosti Deza, vysvětluje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Za navýšením záloh za teplo stojí zejména uzavřený Hormuzský průliv a konflikt na Blízkém východě. Plyn kvůli tomu podražil o 43% a zdražila taky cena tepelné energie od společnosti Deza, která dodává teplo pro horkovodní soustavu ve Valašském Meziříčí.
1: Zvýšením chce společnost předejít vysokým nedoplatkům ve vyúčtování za letošní rok.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici číslo 473 u Frýdku Místku havarovala dvě osobní auta. Řidiči musí úsekem projíždět se zvýšenou opatrností. V Ostravě je kvůli nehodě v Českobratrské ulici neprůjezdný jeden jízdní pruh. Na obou místech jde o srážku dvou osobních vozidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje Richard Piskala. Před námi je až do 13. hudební pošta, takže pokud máte oslavence, kteří právě v této době něco oslavují, slaví a vy jim chcete poblahopřát, no tak to udělejte, zavolejte k nám do vysílání. 59 611 22 66, to je telefon k nám do Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V úvodu dnešní hudební pošty míříme na Novojičínsko. Zdravím paní Libuši z Lukavce. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím. Zdravím vás, pane šéf redaktore, a Český rozhlas Ostrava, všechny posluchače, co poslouchají tento krásný rozhlas. A chtěla bych prostřednictvím vašich linek nechat zahrát našim rodičům, manželům Richardu a Libuši Demlové, kteří v těchto dnech oslavují své krásné narozeniny. Přejeme jim vše nejlepší do dalších let. Hodně zdraví, lásky, porozumění, i když maminka potřebuje péči, nyní je hospitalizovaná v Kopřivnickém domově, ale vše zvládá. Otec, ten je doma, taky teď se podrobil operaci očí, taky vše zvládá, jsme velice rádi a ještě jednou bych chtěla jim popřát do dalších let pevné zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Přejí dcera Libuše a bratři a k přání se připojuje sestra a švagrova Marie Škrobánková. Děkuji moc.
1: Rádo se stalo. Posílám veselku a vám přeji krásný den, paní Libuše. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.

0: Když odchází mládí, hrála a zpívala Veselka v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je teď paní Irena Znítku. Dobrý den, paní Ireno.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Dnešní písničkové blahopřání bych chtěla poslat paní Věrce Kajfošové z Nitku k zítřejším narozeninám. Věrko, jako voda v potoce, tak plyne rok po roce. Budíš pravdou dávné rčení star, že člověk nikdy není. Když se v duši cítíš mlad, život ta svým umíš užívat. Když tě bude těšit svět, tak tu budeš do sta let. Jen to nejkrásnější, co život může dát, to ti chceme u příležitosti tvých narozenin přát. Vše nejlepší přeji syn David s rodinou, Alena s rodinou, Janek s Dankou s rodinou, Bobkovi, Hermanovi, Nogovi, Pantulokovi, paní Emilka, paní Pilchova a kamarádka Irena. Děkuji vám moc krát za vyhledání písničky a přeji krásný zbytek dne.
0: Děkuji, mějte se moc hezky, paní Ireno. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Život je nádherný, zpíval Josef Zoch. Další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, to už pro někoho má pan Vlastimil Zavířova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím celou rozhlasovou rodinku a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Dnes slaví krásné narozeniny paní Milena Staňková z Hošťalkova. Miluško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, ať ti život přinese spoustu zdraví, radosti, splněných snů a krásných chvíl s lidmi, které máš ráda, a boží požehnání. Užij si svůj narozeninový den naplno a vkroč do dalších let s úsměvem. Děkuji za vybrání písničky a za někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, pane Vlastimile, naslyšenou.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A teď už je před námi opět další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Marie z Ludgerovic. Vítejte, dobrý den, paní Marie.
4: Ježišmarja.
3: Už jste ve vysílání. Dobrý den, paní Marie. Komu
4: dobrý
3: popřejete?
4: Ježišmarja, mi to nejde.
3: Tak teď nám to vypadlo. Tak paní Marie asi byla blízko rádia a chytalo to tu známou vazbu. Tak teď nevím, teď asi bude někdo jiný na lince. Koho zdravíme přímo v hudební poště? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pavla Prostředně Bečva, chtěla bych směs od Moravanky.
3: Dobře, tak já budu chystat směs od Moravanky a vy mezi tím už můžete přát, máte slovo.
4: Děkuji. Včera oslavila paní Vlasta Ondruchová z Horní Bečvy své narozeniny. Paní Ondruchová, přejeme vám hlavně hodně zdraví, štěstí, láska, božího požehnání. To vám přeje syn Mirek s přítelkyní Pavlou a syn Vlastě s rodinou. Děkuji, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, já právě chystám směs polek od Moravanky a posílám.

0: Moravanka dohrála a dospívala v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince 59 611 22 66 je paní Věrka z Frýdku. Dobrý den, paní Věrko.
1: Dobrý den, pane Piskala, já vás zdravím a zdravím Radio Ostrava a všechny posluchače. V sobotu mají Hanky svatek. Nevím, jestli by se dovolala, tak chci Hance do místku. Milá Hanko, my ti přejeme s Petrem všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, co ti přeje ze srdce Věrka a Petr. A ještě bych chtěla dceře, taky Hance, taky Hanko, milá Hanko, všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, co ti přeje z místku Věrka s Petrem. A ještě bych chtěla pozdravit celou ostravskou rodinku a taky jim přeju hodně zdraví, zdraví. To je všechno, pane Piskala, a děkuju moc krát za telefon. Děkuju ještě jednou.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, paní Věrko, nashledanou.

0: Tak to byli Jižani a písnička Maria má dobrá matko. V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na lince 59 611 22 66. Teď srdečně vítám paní Aničku ze Slavkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. A máme tady druhý měsíc prázdnin srpen. I v tomto měsíci se v senior centru najdou zaměstnanci i klienti, kteří oslaví své narozeniny. A jsou to naše milé pečovatelky, paní Světluše Vítová, 62, a Lazecká Terezie, 28 let. A o úklid nám pečuje Klasková Naďa, 54 let. A mezi klienty máme dva, a jsou to paní Hrbačová Ida, 86 let, a paní učitelka Jamnická Zdenka, 93 let. Všem jmenovaným přejeme do dalších let to, co každý rok, a to je zdraví, pevné jako skála, štěstí, pohodu, spokojenost a každý nový den přivítat s úsměvem. To vám všem přejeme všichni ze Senior Centra ve Slavkově. Vám v rozhlase děkuji, přeji krásný den a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: S dalším přáním hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava teď míříme pod Lysou horu do Lubna, kam zdravím pana Karla. Dobrý den.
3: Ještě jednou hasičsky zdravím, pane Richarde, a zdravím taky všechny posluchače. Dnes bychom chtěli popřát k dnešním narozeninám Bohušu Markovi z Ostravice. Je to můj švagor, tak přejeme mu hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať se mu ve všem daří, hodně radostí, malo starostí. Tomu přeje švagor Karel a Věrka z Lubna. Vám děkuji, pane Richarde, za vybraní písničky. Přeji všem posluchačům hezký den.
2: Mějte se i vy moc hezky, pane Karle, a posílám směs skladeb Václava Maňase mladšího v podání.

0: Tak to byla Vlaška, která hrála a zpívala v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Iris z Darkovic. Dobrý den, vítejte, paní Iris.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat hrát svou přítelovi Radkovi Bysovi k dnešním 25. narozeninám. Lásko, přeju ti hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. Ať se ti splní všechna přání, co si přeješ. To ti přeje přítelkyně Iris s rodinou Spalkovou a babička Krista Balarinová.
0: Tak já posílám písničku, kterou jste vybrala, a přeji vám krásný den. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.

0: Jakub Smolík jen blázen žádlí. Před chvíli jsme byli v Darkovicích. Teď se přesuneme jenom kousek do Darkoviček, odkud nám volá paní Anděla, kterou už vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase a posluchače Rádia Ostrava. Dnes slaví paní Marta Cveková narozeniny. Milá Martičko, vše nejlepší k tvým narozeninám, a jsi s každým a se vším spokojená a v těžkých chvílích trpělivosti vyzbrojená. Hodně pevného zdraví, štěstí k tomu, ať se nevyhýbá tvému domu. Toť vše ze srdce přeji z Hlučína kamarádky od Kafička. Děkuju pěkně za vyhledání písničky a někdy příště naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou, naschledanou.

0: Píseň včerejší zpívala Judita Čeřovská v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A před námi už je závěrečné přání dnešního pořadu. Pro někoho ho bude mít paní Liba z Lesních Albrechtic. Dobrý den, paní Libo.
1: Dobrý den, pane šéfredaktore, já vás zdravím i všechny posluchače. Dnes slaví krásné narozeniny dvě hodné, šarmantní a pracovité dámy, paní Maruška Uspíšerová z Opavy a paní Milenka Kukola z Lesních Albrechtic. Milé holky, jen jednou v roce přijde den, slavnější než dny jiné. Tu se člověk zamyslí, jak život rychle plyne, ale v každém věku je místa dost pro lásku i pro radost. Proto vám přejeme, ať každý nový den je zdravým štěstím naplněn. Dlouhá léta, boží požehnání, to je naše vroucí přání. To vše vám přejí vaši nejbližší i ti, co vás mají rádi. Zítra slaví krásné narozeniny obětavý, pracovitý a výjimečný pan Karel Hopp v Lesních Albrechtic. Vážený oslavenče, co život přináší v tomto věku, dobře znáš, proto ti přejeme, ať další léta jen krásná máš. Bez bolesti, trápení a smutku, hodně radosti z vykonaných dobrých skutků. Hlavně pevné zdraví, co je špatné a se spraví. Dlouhá léta, hojnost božích darů a milosti, všeho dobrého v hojnosti. To vše a ještě víc přeje manželka Jarka, děti Danka a Marek s rodinami a připojuje si všichni známí a přátelé. Vám moc děkuji a zase nikdy neslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Libo, naslyšenou. A loučím se nejenom s paní Libou, ale s vámi se všemi milými posluchači a posluchačkami Českého rozhlasu Ostrava. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech všech našich dalších pořadů.

0: dnes umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začíná přestavba problematického výškového domu v centru Ostravy. Večer bude v Česku částečné zatmění slunce. Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci hlučínské školy pro děti se speciálními potřebami. Zítra bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V centru Ostravy začíná přestavba 60 let starého výškového domu na bytový komplex. Budovu na Ostrčilově ulici provázela řada technických obtíží a teď ji přebuduje soukromý developer na ostravský mrakodrap podle projektu Evy Jiřičné. Za 800 milionů korun vznikne 111 nových bytů. Podle architektky Evy Jiřičné se nevzhledná budova změní na betonovou věž oblých tvarů plnou zeleně.
3: Nejlepší, co zůstalo, je ta hlavní nosná konstrukce, na které my jsme založili celý ten projekt. Měž ta konstrukce, jak se to v té době dělalo, byla trošku předimenzovaná, takže tam bylo dost možností rozšířit, takže my tam přiděláváme balkony, tak doufám, že ten dům bude pořád zelený.
1: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 milion 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří více než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich také více než třetina všech českých zaměstnanců. V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíce viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak, upozorňuje astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Miroslav Bárta.
4: Buď se dají pořídit přímo zatměňové brýle, ve kterých je hliníková, kovová, pokovená folie, která pohlcuje především ultrafilové záření. To, co se ne úplně doporučuje, ale vzhledem k tomu, že to zatmění bude probíhat velice blízko západu slunce, tak jsou floppy diskety. V nejhorším případě, když se přeloží dvakrát, tak asi by použitelná byla.
1: Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci základní školy generála Svobody v Hlučině na Opavsku, která slouží dětem s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami. Oprava vyjde na 39 milionů korun, přičemž kraj na ní získal evropskou dotaci 34 milionů. V objektu vznikne úpravou podkroví několik nových učeben, cvičná kuchyně i terapeutická místnost a přibude nový výtah. Kvůli stavbě se výuka na celý příští školní rok přesune do náhradních prostor. Škola by měla být opravena do září příštího roku.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na hlavní třídě v Českém Těšíně havarovala dvě osobní auta. Řidiči tam musí projíždět se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám i nadále přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepely. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
2: Alex a host.

0: vás takhle poslouchat. Jana Naďová byla naším hostem. Ať se vám daří.
1: Děkujem pěkně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Opavě se na 10 místech opravuje vodovod a kanalizace. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu chmele. Horší bude i kvalita. Rybáři odlovili chráněné druhy ryb kvůli opravě mostu v Jablonkově. Zítra bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V Opavě pokračuje rozsáhlá série oprav vodovodů a kanalizačních sítí. Výměna potrubí v součtu za více než 880 milionů korun se týká například ulic Anenská, Ostrožná a Mírová a také sídliště Kateřinky. Stavby jsou v různé fázi rozpracovanosti. Některé se už podařilo dokončit, potvrdil mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert.
2: V plném proudu je také modernizace sítě pro dodávky pitné vody v Hopříkově ulici. Původní litinové potrubí z poloviny 60. let minulého století vyžadovalo zvýšenou četnost odkalování, aby byl zajištěn odpovídající obsah železa v pitné vodě a její kvalita.
1: Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok také horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Kvůli stavbě nového mostu zmizely z řeky Olše v okolí nádražní ulice v Jablunkově ryby. Tamní rybáři před začátkem demolice vylovili většinu chráněných ryb. Živočichy pak převezli do jiné části vodního toku, aby se k místu nevraceli, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
3: Byl tady udělený odlov z řeky a hlavně šlo o mihuly a bylo jich tam jakoby docela velký počet. A je tady vlastně taková hráz z betonových prvků. A ty ryby je vidět, že se zdržují jakoby na tu hrázi.
1: Dnes nastává zatmění slunce, u nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchan Astronomického ústavu Akademie věd.
4: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dálnice D1 je v Ostravě po nehodě motorkáře a kamionu uzavřená v obou směrech, a to v úseku zúženém kvůli opravám. Motorkář tam najel na přenosné dopravní značení, které se odrazilo do protisměru. Následně se pak srazil s projíždějícím kamionem. Zraněného motorkáře převzali zdravotníci, na místě zasahují všechny složky záchranného systému a policie odklání dopravu na objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásnou odpoledne, máme 3,5 minuty po 14. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je víc než jasné, že také dnes můžeme otevřít v tomto okamžiku už odpolední vysílání s datem 12. srpna. Není toho málo, co jsme pro vás připravili, tak alespoň stručně, čemu se budeme věnovat. Pojďme si říct, jak to vypadá třeba v jedné horské obci v Beskydech, kde dochází voda z obecních vrtů. Jak se situace bude řešit, řekneme už za malou chvíli. Časové znamení, to se ozývá z rozhlasu, je zárukou přesnosti času. No a právě letos je této rozhlasové tradici 100 let. a její vývoj si připomeneme přibližně v polovině hodiny v seriálu Rozhlasové stovky. Samozřejmě nebude chybět ani pozvání na jeden zajímavý festival. Atmosféru historických památek totiž využívá festival Hrady.cz a tento víkend bude v Hradci nad Moravicí. Podrobnosti v druhé půlce hodiny z muziky Jojo Band. V nabídce vidím i kapelu Opět a Radeček nebo kapelu Tým, ale bude to více. Přání krásného odpoledne, to je od nás všech a za všechny tedy to přeje od mikrofonu Iveta Dadamová.

0: kohoutků v obci Horní Bečva teče čím dál méně vody. Oba obecní vrty už přestávají stačit a tak minulý týden 2 dny vozili vodu i hasiči. Obec teď žádá ošetrnost místní, chataře i velké hotely z wellness bazény. Do horské obce v Beskydech totiž o prázdninách přijíždí na dovolenou tisíce lidí. Podrobnosti teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava rozhodně nechybí.
1: Musíme šetřit, protože já jsem to říkala. Já říkám, ty Silvo, 2 pračky, 2 myčky, ty máš 2 děti, my jsme 2, jo, ale práce musí, že? Tak já říkám, žádné tak.
2: Určitě se tak často nekoupeme, jenom se sprchujeme. Snažíme se šetřit, co se dá, nezaléváme kvítka, bazén napouštíme už.
3: Odpovědi místních, kterých se ptám před jednotou v Horní Bečvě, se opakují. To, že je situace vážná, potvrzuje i nezávislý starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.
4: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče.
3: Hasiči vzali vodu z Mečůvky a pracně ji vozili do zmiňovaných zdrojů.
4: No tak vozili 2 dny celé odpoledne. Myslím si, že v současnosti jsme z nejhoršího venku.
3: A nedostatek vody se snaží obec upozornit také rekreanty. U přehrady v Horní Bečvě potkávám chataře z Kroměříže.
5: Ano, jasně, no, zbytečně vodu neplýtváme.
6: Samozřejmě běžné věci, ano, ale nedělám, že necháváme nikde ty z vodu nebo tak dále. Jo, všechno úsporně se snažíme, tak jak jsme zvyklí z domu. U nás je taky sucho v Kroměříži.
3: Nejen díky chatařům, ale taky díky ubytovaným hostům se počet lidí v Horní Bečvě letos podle starosty zdvojnásobil.
4: Máme tady asi 1500 lůžek a 700 chat k soukromé rekreaci vlastníků těchto chat.
3: Starosta říká, že nejvíc vodu odebírají velké hotely s wellness, se kterými obec kvůli spotřebě intenzivně jedná.
4: Tak samozřejmě máme tady velké hotely, které mají své wellnessy a odebírají naše vodu, takže s nimi jako intenzivně komunikujeme, snažíme se jim vysvětlit, že ta situace není jednoduchá a ti oni implementují nějaký způsob hospodárného nakládání s vodami, zejména v těch wellnessích, aby zbytečně neodčerpávali vodu z těch vodních zdrojů.
3: Z přehrady se přesunují do hotelu Valaška, který leží na hlavním tahu. Rekreanty tady na to, aby šetřili s vodou, upozorňují na recepci.
7: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít, nedokážeme to ovlivnit a nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
3: Říká hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba. Máte tady wellness, máte bazén, musíte třeba i vy jako hotel šetřit nebo nějak omezovat ty služby?
7: Ne, samozřejmě my jsme řízení provozním řádem wellnessu, to znamená, že my se zodpovídáme hygienické stanici, kde vlastně musíme čistit a dodržovat vlastně legislativu.
3: Podle starosty by se situace mohla zlepšit s koncem prázdnin, až ubude rekreantů a taky s příchodem letních dešťů. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Samozřejmě s Českým rozhlasem to už je neodmyslitelně spojené i časové znamení. Pojďme si připomenout jeho historii od mávnutí praporku a úder gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení, rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních podobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání ale slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava, mám pro vás i dva zajímavé tipy. Jak už víte, nejen z našeho zpravodajství, dnes krátce po 7:45 večer čeká i Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se do slunečního kotouče takzvaně zakousne měsíc a začne tak zatmění slunce, které jej zakryje z téměř 90%. Další srovnatelné zatmění bude z Česka pozorovatelné až za více než 100 let v noci, ale vyvrcholí i meteorický roj Perseid. Odkud sledovat Perseidy, to napoví mnohem lépe určitě taková mapa vyhlídkových míst s nejmenším světelným znečištěním. Meteorický roj bude k vidění různě, proto stojí za to kouknout na mapu a třeba vás to bude inspirovat, pokud to nemáte daleko, kam se vydat. Mapu najdete na našem rozhlasovém webu s odkazem na rozhlas.cz, tak koukněte, protože to bude stát určitě za to.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto bez festivalu si mnozí už neumí ani představit. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď mám pro vás pozvání na jeden z nich. 2 dny plné muziky, tak to slibuje právě letní festival Hrady CZ, který do Moravskoslezského kraje se přesunul z jihu Moravy. Kam konkrétně? Na zámek v Hradci nad Moravicí, který je už tradiční zastávkou tohoto festivalu. No a začíná už tento pátek. Další podrobnosti k letošnímu ročníku už řekne v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava producent festivalu Michal Šesta, kterého zdravím po telefonních linkách. Dobré odpoledne přeji.
1: Hezký den.
0: Pane Šestáku, jaký program návštěvníky festivalu čeká a kdo bude hlavní hvězdou, ať už toho pátečního anebo sobotního programu?
1: Ano, v pátek program Podzámčí v Hradci nad Moravicí začíná ve 4 hodiny a bude až do půlnoci. Hlavními hvězdami té páteční části budou třeba rybičky 48, MiG 21, Rautumerk a další skupiny. V sobotu pak program začíná v 11 hodin a běží celý den také až do půlnoci. Tam se představí třeba Vypsaná fixa, Tomáš Klus, skupina Harley, Miraj a hlavní hvězda letošního ročníku festivalu zpěvák Daniel Landa.
0: Ta nabídka je opravdu pestrá. Hrady CZ ovšem propojují hudbu s památkami, kdy návštěvníci festivalu mohou si zámek třeba přímo v Hradci nad Moravicí teď projít. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Každý návštěvník se sobotní festivalovou páskou má možnost si bezplatně navštívit přilehlou památku, v tomto případě takový takzvaný Beethovenův zámek v Hradci nad Moravicí, a to v řádných klasických otevíracích sobotních hodinách.
0: A v Hradci nad Moravicí jste jako kdyby už 6. zastávkou v rámci toho letošního ročníku, toho festivalu. Jak zatím ten letošní ročník hodnotíte, jak se daří?
1: Tak zatím je to úplně perfektní, jsme velmi spokojení. Na rozdíl od některých předchozích ročníků nám letos relativně přeje sluníčko. Zatím nebyl žádný déšť, co je vždycky takový největší kámen úrazu každé open air akce, takže to jsme moc rádi. Možná je toho sluníčka někdy až trochu moc, ale vždycky lepší, když svítí, než když prší.
0: Tak přeji samozřejmě, ať i o víkendu nebo v pátek a v sobotu to všechno klapne ke spokojenosti nejen pořadatelů, ale samozřejmě také návštěvníků. Prosím, zopakujte ještě jednou, v kolik hodin se v pátek otevírají brány festivalu a máte třeba i nějaké doporučení pro návštěvníky?
1: Ano, festival začíná v pátek v 16 hodin. Samozřejmě doporučujeme všem přijet určitým časovým předstihem, protože přece jenom k těm památkám dříve úplně nestavili dálnice, takže se jedná o nějaké silnice 3., 4. třídy, tudíž když jede najednou několik set nebo tisíc automobilů, tak mohou vznikat kolony, čili doporučujeme každému nenechávat ten příjezd úplně na poslední chvíli, řekněme 10-15 minut před vystoupením toho jeho interpreta oblíbeného, protože pak to nemusí třeba stihnout. Jinak veškeré podrobnosti o tom programu, kdy kdo hraje a tak dál, najdou posluchači na www.hradycz.cz.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava producent festivalu Michal Šesták. Díky moc za všechny informace a přeji krásné odpoledne.
1: Také přeji krásný den a děkuji za telefonát.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Michal Tučný do 15. hodiny, ještě Madonna v 15. přesně, určitě aktuální zprávy. Co se dovíte? Třeba i to, že kvůli opravě bude o rok zavřená nebo bude rok zavřená základní škola v Hlučíně, která konkrétně, řekneme za 4 minuty, více informací v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Petr Hrčka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli opravě bude rok zavřená základní škola v Lučíně. Policisté s dronem odhalili na dálnici D1 15 kamionů, které při pomalém předjíždění brzdili provoz. Osoblaha na Bruntálsku dokončila opravu tamního fotbalového hřiště. Zítra bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V Hlučíně začala rekonstrukce budovy základní školy generála Svobody. Škola pro děti s mentálním postižením a autismem bude kvůli tomu rok zavřená a výuka se přesune do náhradních prostor. Součástí rekonstrukce za 39 milionů korun je nový výtah a přibudou také učebny v rozšířeném podkroví.
4: Až do příštího září budou mít školáci dočasný azyl na několika místech. V kulturním domě v Hlučíně, na dětském ranči a hlavně na základní škole Rovniny. Družina se přesune do odborného učiliště, takže celý následující školní rok bude organizačně náročný. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Moravskosleští dopravní policisté s pomocí dronu odhalili na dálnici D1 mezi Fulnekem a Ostravou 15 kamionů, jejichž řidiči při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a brzdili tak ostatní řidiče. Na pokutách na místě vybrali 68,5 tisíce korun. Za tento přestupek hrozí pokuta 4,5 až 5500 korun a 6 trestných bodů. Do několika hodinové akce se zapojily hlídky ze tří dálničních oddělení, uvedla to mluvčí policie Soňa Štětinská. Policisté dále řešili 5 řidičů kamionů za nesprávnou jízdu v pruzích a jednoho řidiče za držení telefonu za jízdy. Fotbalové hřiště v Osoblaze na Bruntálsku je opravené a připravené pro sportovce. Původní hrací plochu zničila povodeň v roce 2024. Velká voda zároveň poškodila i fotbalové kabiny. Tamní fotbalový klub od té doby používal hřiště ve Slezských Pavlovicích.
5: Hřiště má teď novou hrací plochu, branky, střídačky i oplocení. Velkou rekonstrukci mají za sebou taky fotbalové kabiny. Tam bylo nutné například opravit popraskané stěny. Zároveň je v kabinách nová podlaha, sociální zázemí, ale i kuchyňka. Z Osoblahy Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka.
3: Sport.
2: A pojďme na počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 46 mezi Opavou a Bílovcem se seká tráva a udržují travní porosty. Provoz je tam veden po jednom pruhu, řidiči tak musí počítat se zdržením. Omezení potrvá do dnešních 8 hodin večer.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Samozřejmě další aktuality a zajímavosti. Už jsme dnes několikrát říkali, že měsíc velké části zakryje naší nejbližší planetu. Ovšem, na co si dát pozor při pohledu na zatmění slunce, to si detailně řekneme už za malou chvíli, protože ve studiu přivítám kolegu Martina Knitla. No a kam se vydáme dále? Určitě do Nové Vsi na Rýmařovsku. Velmi zajímavé povídání s Jitkou Vaculovou pro nás připravila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová. No a s Františkem Kinským je jasné, že se v zámeckém létě vydáme na další ze zámků v druhé polovině hodiny. Miroš Birka a Pavel Bobek, písničky, které nestárnou, od těchto dvou interpretů už za chvíli, ale třeba také kapela Činasky a bude toho více. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeji.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Dnes po 19. hodině se dá říct, že zmizí slunce. I tak bychom totiž mohli popsat zatmění naší nejbližší hvězdy, které bude možné pozorovat i z České republiky. Měsíc totiž zakryje až z 88% slunečního disku. Je to mimořádná událost, a to nejen pro astronomy, ale bude u toho i kolega Martin Knitl, který se chystá do planetária. A teď je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Martine, dobré odpoledne.
2: Přeji hezký den. Tu reportáž na to točíme v ostravském planetáriu, které potvrdilo obrovský zájem o dnešní večerní pozorování. Vyprodané jsou tam i všechny ochranné pomůcky, tedy hlavně brýle, a podobné to bude i na dalších pozorovatelnách. Velký zájem je o dalekohled na střeše Slezské univerzity, ale i na dalších více nebo méně amatérských místech. No a protože počasí vypadá velmi dobře, čeká nás určitě pozoruhodný úkaz těsně před západem slunce, kdy se kotouč zakryje od spodu měsícem z velké části. Bude to tedy zatmění částečné, ale zároveň dost velké. A právě v kombinaci s tím západem to může stát opravdu za to. Maximální efekt bude přesně 10 minut po 20. hodině.
1: Martine, samozřejmě důležitá otázka, jak můžeme zatmění slunce pozorovat, abychom si nepoškodili zrak?
2: Ano, to je věc, které jsou teď plné sociální sítě, můžeme číst ledasco, ale hlavní je opravdu nehazardovat. Oko je totiž něco jako lupa a delší pohled do paprsků může mít trvalé následky. Ono to vypadá, že jasu je méně při zatmění, debatuje se taky o tom, že při západu je slunce slabší, ale pro oko to takto jednoduše nefunguje. Ideální je mít speciální pozorovací brýle, ty běžné sluneční nestačí. Bohužel už je ale seženete těžko, planetária hlásí vyprodáno, jak jsem říkal. Kdo může, tak ať si vezme filtr ze svářečské helmy, pokud ji tedy máte. Určitě není dobré začouzené sklo anebo něco podobného jednoduchého. Ani pohled přes CDčka, třeba tamto totiž neodfiltruje infračervené záření. Pomoct může naopak třeba starý rentgenový snímek, takže velmi opatrně dneska.
1: Martine, zatmění slunce tedy dnes po 19. hodině, ale nebude opravdu jediným nebeským představením. Přidají se i Perseidy.
2: Ano, nebeská show má i druhé, tentokrát už ale každoroční dějství. To už bude ovšem po půlnoci. Maximum roje Perseid, přezdívaného slzy svatého Vavřince, bude právě v noci na zítřek a zase můžeme hledat ono zdánlivé místo, odkud roj vychází. Frekvence meteorů bude významně stoupat zejména od půlnoci do rozbřesku, kdy za dobrého počasí zazáří na přírodně tmavé obloze daleko od měst 50 anebo až 80 meteorů za hodinu.
1: Bude to tedy krásná podívaná. Teď aktuálně v ostravském studiu Českého rozhlasu měl pro nás podrobnosti reportér Martin Knitl. Martine, díky.
2: Hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Činasky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli vám představíme jednu noblesní dámu. Je 51. ročník, působila jako pedagog na všech typech škol, celý život se věnuje sportu a jejím koníčkem je historie. Své srdce věnovala před lety kraji kolem Nové Vsi na Rýmařovsku. Jitku Vaculovou k mikrofonu pozvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Paní Jitka Vaculová, člověk, kterého turisté i místní budou znát ve spojení s rozhlednou Novoveskou, tam ji mohli vlastně taky potkat.
2: Jsem tam 10 let pracovala.
1: 10 let tam pracovala. No a je to vlastně člověk, který tu místní vlastivědu nejen Rýmařovská velmi dobře zná, ale vy nejste rodačka odsud. Odkud a jak dlouho vlastně jste s tímto krajem spojena?
2: Ne, já jsem rodačka z východních Čech, od Litomyšle. Jsem se narodila v Cerekvici nad Loučnou. Jsem jedna ze dvou dětí, které se přímo narodily v té vesnici a nikoli v porodnici v Litomyšli jako větší. Ale tady jsem poprvé přišla v listopadu 1969 na soustředění, které jsme měli. Jsem začínala studium na fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, tak jsme se měli na podzim jako atleti na soustředění. Takže poprvé jsem tady viděla vyhořelou Alfrédku.
1: Ano.
2: Máme fotky, kde je jenom litinová toaletní mísa, jinak vůbec nic nikde. A já jsem se později vdala za učitele na fakultě tělesné výchovy a on se rozhodl, že tady bude stavět chatu. A budou tady mít, protože jeho bratr byl v Ostravě a vedl tam atletiku, takže budou jezdit na soustředění tady,
1: budou
2: že to
1: tady
2: bude
1: mít
2: taková sportovní základna. No a já jsem vlastně od té doby už tady zůstala, takže už je to hodně let.
1: Takže ten kraj se do vás zakousl, nebo to bylo vzájemné vlastně, protože
2: jo.
1: Vy jste je se začala takový zajímat o, jak jsem říkala, jste vlastně
2: no,
1: znalec té vlastivědy.
2: Spíš
1: nejen zajímavé příběhy, ale do detailu znáte ta místa, historii.
2: Mě zajímala historie vždycky a vlastně paradoxně na stáří jsem se mohla naplno věnovat tomu svému koníčku, studium tady těch kronik místních a tomu kraji celkově, protože on je to teda drsný kraj, ale je, myslím si, nesmírně bohatý, co se týče přírodních možností, které tu jsou, jak teda na sportovní vyžití a rekreaci, tak ale i co se týče fauny, která tu je. A je to prostě zajímavé a člověka to tak jako pohltí, když se tím začne zabývat.
1: Tak jak vás poslouchám, vy jste spojila, ale velmi jako úst ten sport, který vás provází vlastně přes ta studia, ten zájem o historii a je to tak jako ruku v ruce. A máte to tady, co se týká toho zimního sportování, odžité všechno, vy jste ten člověk, který vezme ty běžky a jde do té stopy.
2: Preferuju běžky před sezónovými lyžemi. V podstatě, co neučím, tak se věnuji jenom běžeckému lyžování, jinak ne. Takže dá se říct, že to tu mám hodně, jak na běžkách, tak hlavně na kole. Na kole mám opravdu zježdené všechno. Když začaly si v počátkem 80. let cyklostezky, tak jsem si to vyjela prostě z internetu, ať jsem se snažila všechno projet, pokud možno. Já jsem totiž vlastně k té cyklistice přišla tak, že mezi žáky mého muže byli i naši cyklisté, to byl tehdy pan Fischer, a on nám postavil kola na míru. My jsme měli silniční kola na míru v roce 83 a začali jsme se vlastně věnovat tady té cyklistice a já jsem vlastně jezdila do práce na kole. Jsem učila na filozofické fakultě a jezdila jsem tam na kole, vždycky jsem ho někde schovávala v kabinetu a nemusela, takže to byly. Ale po revoluce, když přišli první tady zahraniční studenti, tak jako to velice oceňovali, jako že se u nás i sportuje a jezdí se na kole do práce a tak dále. A mně to zůstalo, protože v Praze není moc, ale v okolí Prahy je taky dost stezek, které třeba podél Vltavy, byli jsme na soutoku Umělníka, byli jsme na Řípu, že tam jsme všechno projezdili a poté, co jsme se přestěhovali do Jeseníků v důchodovém věku, tak vlastně jsem se věnovala těm Jeseníkům tady a těm cyklostezkám. Hodně, jo, některé byly hodně, třeba i 80-kilometrové okruhy, což bylo hodně, dneska už bych neměla šanci, ale tehdy jsem to ještě zvládla, takže jsem to projezdila dost, dá se říct.
1: Bojím se zeptat, ale éru elektrokol tu zažíváte nebo uznáváte tady tento stroj?
2: Já jsem si sama pořídila elektrokolo, protože dojezd domů bohužel mám s velkým převýšením. Jo. Tady odsud je to vlastně na 2 kilometry 200 metrů, což je hodně, takže kamkoliv jedu na delší trasu, tak dneska používám elektrokolo. To staré kolo, jenom když jedu na Alfrédku, anebo někde po okolí do takových 20 kilometrů, ale jakmile je to přes 30 kilometrů, tak používám elektrokolo.
0: Možná jsme vás teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava tak trochu inspirovali pro poznávání jesenických kopců. No a jak jste slyšeli, dá se to zvládnout i s pomocí elektrokola. S Jitkou Vaculovou si redaktorka Petra Štrimplová povídala také mimo jiné o návratu potomků novoveských rodáků a jejich vzpomínání. Více ale nabídneme hned po písničce. Teď už Karel Zich, pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Spoustou příběhů z dávných dob a také vzpomínek se probere při svém studiu místní historie Jitka Vaculová, která žije v Nové Vsi na Rýmařovsku. Do kraje Senických kopců ji před lety přivedla studia a sport, pak se přistěhovala a zůstala mu věrná. Roky pracovala na Novoveské rozhledně, kde je v přízemí i malé muzeum. A tak nejen o historii si s ní povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Když se vrátím ještě k těm materiálům, které vás zajímají, ta místní historie, příběhy, je něco, na čem teďka si bádáte, pracujete, zkoumáte, do čeho jste se začetla?
2: Já jsem jako už dlouhodobě, ale vždycky s určitou přestávkou se vracím k té kronice Nové Vsi a k té knize, jako které jsou vzpomínky těch bývalých obyvatel Nové Vsi, protože je tam spousta jakoby materiálů, které se dá ještě z toho vytáhnout. A teďka ve spolupráci s panem Dietrem Schallnerem, který na rozdíl ode mě je historik a dělal nám tady jednu přednášku už, tak jsme domlouvali, on mapoval teďka, jak bych to řekla, tady po válce, po roce 45, zemědělství v Nové Vsi a v Dolní Moravici hlavně. Jak to bylo jednotné zemědělské družstvo, nakonec státní statky z toho byly. Tam jsem trošku se něco od něho zas dověděla nového, no a domlouvali jsme se, že bychom, protože mě se podařilo osídlení vlastně Nové Vsi od roku 45 do roku 60 z kronik vyndat jednotlivá čísla těch domů a domlouvali jsme se právě s panem Schallnerem, že bychom to též udělali i v té Dolní a Horní Moravici. Ono to je hrozně pracné. Zlouhavé.
1: Spousta té jakoby historie je napěchovaná v patě rozhledny, kde je vlastně to mini muzeum novoveské a tam vy jste byla přímo.
2: Jo, máme tady lidi, kteří se občas ozvou. Přijela rodina od starosty pana Parče, který vlastně se zasloužil o vybudování kaple ve vsi. To byl jejich dědeček.
1: Ano.
2: A pak přijeli jejich vnuci, takže byli v té kapli se podívat, byli i na věži se podívat, oni měli spoustu materiálů historických, něco si doplnili a tak to bylo takové, opravdu vám naskakovala husí kůže, když jste viděli ten vztah, jak měli k tomu dědečkovi vlastně, že oni v té kapli zpívali písničku. Já se pamatuju, že většinou, když jsem jezdili od těch 70. let autobusy s těmi rodáky novoveskými, tak oni chodili tam, co máme věž, tak před tu věž s výhledem na ty horské hřebeny a pokaždé zpívali tuhle tu písničku v té němčině a bylo to pro ně, jsem se pak ptala, jako vzpomínka na to dětství, které to prožili. Objeví se řada lidí, který má takovouhle vazbu, někteří, že se tady narodila maminka, to jsme dokonce dohledali v té kronice, co máme novoveské na věži, tak tam jsou i fotografie a tam jsme našli tu paní, když byla jako 12-leté děvče a chodila do školy v Nové Vsi, tak byly tam vyfocené, tak tam ji našli, byli hrozně rádi, že tady vlastně se jim to podařilo ukončit ten jejich rodokmen,
1: rodinné co se stavili.
2: No,
1: mluvíme o písničkách zpívaných v němčině, sluší se připomenout, že jsme vlastně v Sudetech, to znamená, tady bylo německé osídlení a vlivem dějinných událostí se to celé rozsypalo a vlastně pak léta zase sbíralo dohromady. Tak to jsou teda věci, příběhy, které vás obklopují, když pomineme sportování, které je pořád aktivní. Vysokoškolský pedagog jste byla ve svém civilním povolání.
2: Já jsem učila na všech typech škol.
1: Na všech
2: Měla jsem
1: škol.
2: To štěstí, že jsem zhruba vždycky po 10 letech změnila, což si myslím, že je dobře a je to ku prospěchu sedět na jednom místě, protože vás to nutí jakoby začít na sobě
1: nová
2: víc
1: výzva,
2: pracovat.
1: Nová
2: jo?
1: Výzva.
2: No, já jsem paradoxně jsem začínala vlastně na vysoké škole, pak jsem byla na střední průmyslové škole grafické v Praze a pak jsme se přestěhovali tady. Já jsem podnikala nějakou dobu tady. Jsem měla penzion, takže jsem dělala pro děti cyklistické kurzy a různé. A pak jsem se vrátila zase do školství. Rok jsem učila tady na gymnáziu v Rýmařově a pak jsem učila roky na učňovském střední, teď je to střední škola Rýmařov. Mm-hmm. Tam to bylo učňovské školství a zároveň se tam pak otevřelo obor cestovní ruch s maturitou, mm-hmm. takže to bylo. Mm-hmm. Takže jsem měla to štěstí, že jsem vlastně prošla všechny a mezi tím jsem byla i na sportovní škole na základce, jeden rok v Ostravě, asi 3 roky v Opavě, mm-hmm. takže jsem měla možnost porovnat různé druhy školského systému u nás. A jo, bylo to dobré, vzpomínám na to docela dobré.
1: A učila jste tělocvik a...
2: Učila jsem tělocvik a na základkách občanskou nauku.
1: Mm-hmm. Základy společenských věd.
2: Jo, základy společenských věd to byly.
1: Z Nové Vsi Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Léto je většinou časem výletu a tak jsme moc rádi, když vás i ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžeme inspirovat. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy i Slezska. Kam ale zamíříme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem, Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Karviná plánuje nové místo pro sousedská setkávání i spolky. Kde konkrétně a kdy? To vše řekneme za chvíli. Podrobnosti za 2 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině přidám určitě pozvání k dnešní humoriádě a hostem by měl být Petr Salava. Tak krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná plánuje v Loukách nové místo pro sousedská setkávání. Nehoda motorkáře a kamionu dnes na 2 hodiny uzavřela dálnici D1 v Ostravě. Brno pod Pradědem plánuje postavit novou stezku do tamního bikeparku. Zítra bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum. Nabídne prostor pro setkávání místních a spolkový život. Studie centra je hotová a město teď pokračuje v přípravě stavby. Firmu, která centrum postaví, chce radnice vybrat na jaře příštího roku, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím i prostorem pro catering. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
0: Nehoda motorkáře a kamionu dnes na 2 hodiny komplikovala provoz na dálnici D1 v Ostravě, a to v úseku zúženém kvůli opravám. Asi hodinu a půl byla komunikace uzavřená v obou směrech. Od 2:30 byl obnovený provoz směrem na Brno, po 14. hodině i směrem na Polsko. Motorkář najel na přenosné dopravní značení, které se odrazilo do protisměru a následně se srazil s projíždějícím kamionem. Podle mluvčí záchranářů Jany Šedovičové utrpěl motorkář otevřenou zlomeninu nohy a sanitka ho ve stabilizovaném stavu převezla do Ostravské fakultní nemocnice. Cyklisti i turisti budou mít ve Vrbně pod Pradědem novou stezku. Město chce postavit takzvaný stoupací trail do tamního bikeparku. Kromě stoupací stezky má vzniknout i další trail k parkovišti na ulici Žižkova pod bikeparkem. Město teď schání na práce peníze, říká nezávislá starostka Iveta Pešatová.
3: Cílem je zvýšení atraktivity, dostupnosti a bezpečnosti areálu bikeparku, prodloužení trailové trati k parkovišti a vybudování stoupacího trailu zajistí pohodlný a bezpečný výstup ke startu trailových tratí. Zlepšení se týká jak bikerů, tak pěších turistů.
0: Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
4: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici u Hnojníku na Frýdecko-Místecku havarovala 2 osobní auta. Řidiči musí místem projíždět se zvýšenou opatrností. V Třanovicích na stejném okrese došlo k vážné nehodě, při níž auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. A na silnici číslo 44331 u Litultovic na Opavsku leží na vozovce vysypaná řepka. Řidiči tudy musí projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě
6: no,
5: Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
1: Humor.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal, už půl hodiny přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jste si nějak zašel, pane Melichar?
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlo kvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fuč a vou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej.
4: Striptýz. No.
3: Mě bolí hlava až po černic.
4: Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát. To je dobrý
0: objednávka
1: tip.
0: Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A je vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježíš Maria, tam taky striptýz?
10: Tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já... Platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mergo, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došli?
11: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
4: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco se tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a přes pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo.
4: Díky,
5: naslyšenou, krásný den včen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří v psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluvila ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To si vůbec nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak víte,
8: no přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: No a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl mám horko, tak se sundal sako, ne?
8: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo.
9: No. Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano? Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítený, jo?
8: Já si bude nevám společný, jo?
9: V košili a já jakože nic, jo?
8: To to řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Na stranu.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně, přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry, vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Takže Náhovský šípr, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Lkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.

0: Tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chápu, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva.
1: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízlo provokaci. A čili
0: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
2: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
0: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
2: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
0: Písmeno E. No, ale jinak v pořádku.
1: Pane
0: no.
1: Maro, já mám takový problém.
0: Co pak?
1: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
0: Chodník, chodník jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
1: A to čilé, tak jako občas, no. Tak...
0: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
1: Kdo to napsal?
0: Tohle mi přepisovala manželka.
1: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a při tom šlo o sex, jak by víme.
0: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, snaživec, dopravní policista.
2: Ano, pane majore.
0: Tak, pojďte.
2: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
3: No jo, celá babička.
2: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
1: 4 piva.
0: Chyba, rychlost, děláme rychlost, konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
1: Promiňte, pane doktor, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
0: Snaživec, pokračujte.
2: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore. Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
0: Kilometrů! Humoriáda.
4: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salabou. Moc děkuju za návštěvu.
5: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
4: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začíná přestavba problematického výškového domu v centru Ostravy. Dodávky tamoxifenu do Česka by se měly stabilizovat. Soud poslal do vazby ženu, která v Jihlavské nemocnici napadala lidi. Zítra bude slunečnou s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V centru Ostravy začíná přestavba 60 let starého výškového domu na bytový komplex. Budovu na Ostrčilově ulici provázela řada technických obtíží a teď ji přebuduje soukromý developer na ostravský mrakodrap podle projektu Evy Jiřičné. Za 800 milionů korun vznikne 111 nových bytů. Podle architektky Evy Jiřičné se nevzhledná budova změní na betonovou věž oblých tvarů plnou zeleně.
4: Nejlepší, co zůstalo, je ta hlavní nosná konstrukce, na které my jsme založili celý ten projekt. Měž ta konstrukce, jak se to v té době dělalo, byla trošku předimenzovaná, takže tam bylo dost možností rozšířit, takže my tam přiděláváme balkony, tak doufám, že ten dům bude pořád zelený.
2: Do Česka míří více než 10 000 balení léků tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž přesku neregistrované. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by se měly ženy, které by lék i dál nemohly sehnat, obrátit na svého praktického lékaře, onkologa nebo zkusit jinou lékárnu. Žena bezdomová, která obtěžovala v Jihlavské nemocnici, jde do vazby. Dnes o tom rozhodl okresní soud v Jihlavě. Žena dlouhodobě docházela do nemocnice, kde slovně útočila na pacienty i personál. Jednu ze sester napadla i fyzicky. Incident vyvolal i městské hromadné dopravě. Na Jihlavsku má navíc žena uložený zákaz pobytu, pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
5: Jednak napadá spoluobčany, různé občany v podstatě bez důvodu a aktuálně vůbec nerespektuje uložený trest zákazu pobytu, přestože i policie pětkrát sdělila podezření pro maření výkonu úředního rozhodnutí, tak se opakovaně do zakázaného území vrací a ty vazební důvody tak jednoznačně naplňuje.
2: Letní kino v Orlové ožije od pátku řezbařským sympóziem. Zkušení řezbáři tam budou po celý víkend vytvářet dřevěné sochy. Návštěvníci mohou sledovat jejich práci od prvních řezů až po hotová díla. Sympózium začne v pátek v 10 hodin, vstup je zdarma.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ostravských Mariánských horách je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Mojmírovců. Doprava je vedena objízdnou trasu přes ulice Josefa, Šavla 28. října a Přemyslovců. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, Den v kraji je tady pro vás i dnes připraven. Jaký byl ten s datem 12. srpna? Začala demolice mostu v centru Jablunkova, kde konkrétně a jak to probíhalo, řekneme za chvíli. V Ostravě začíná přestavba 60 let starého výškového domu. I podrobnosti k tomuto tématu pro vás budeme mít v polovině hodiny. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Petrem Hrčkou, ten přidáme už po písničce. Teď ale Anna K. a přání krásného odpoledne vám všem.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Severomoravské vodovody a kanalizace letos v Opavě investují do obnovy sítí téměř 82 milionů korun. Firma pracuje na 10 stavbách vodovodů a kanalizací. Mezi dokončenými je třeba rekonstrukce kanalizace v Anenské a Ostrožné ulici. Naplno teď běží výměna vodovodu v Hobzíkově ulici, kterou se firma dokončit v zimě. Potvrdil to mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert. Moravskoslezští dopravní policisté s pomocí dronu odhalili na dálnici D1 mezi Fulnekem a Ostravou 15 kamionů, jejichž řidiči při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a brzdili tak ostatní řidiče. Na pokutách na místě vybrali 68,5 tisíce korun. Do několika hodinové akce se zapojily hlídky ze 3 dálničních oddělení, uvedla to mluvčí policie Soňa Štětinská. Policisté dále řešili 5 řidičů kamionů za nesprávnou jízdu v pruzích a jednoho řidiče zadržení telefonu za jízdy. Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci základní školy generála Svobody v Hlučíně na Opavsku, která slouží dětem s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami. Oprava vyjde na 39 milionů korun, přičemž kraj na ní získal evropskou dotaci 34 milionů. V objektu vznikne úpravou podkroví několik nových učeben, cvičná kuchyně i terapeutická místnost a přibude nový výtah. Kvůli stavbě se výuka na celý příští doškolní rok přesune do náhradních prostor. 60 let stará výšková budova na Ostršilově ulici v centru Ostravy prochází přestavbou na bytový dům. Objekt, který dlouhodobě trápily technické potíže, teď podle projektu architektky Evy Jiřičné promění soukromý developer na komplex nazvaný Ostravský mrakodrap. Za 800 milionů korun v něm vznikne 111 nových bytů. Nehoda motorkáře a kamionu dnes na 2 hodiny komplikovala provoz na dálnici D1 v Ostravě, a to v úseku zúženém kvůli opravám. Asi hodinu a půl byla komunikace uzavřená v obou směrech. Od 1:30 byl obnovený provoz směrem na Brno, po 14. hodině i směrem na Polsko. Motorkář najel na přenosné dopravní značení, které se odrazilo do protisměru a následně se srazil s projíždějícím kamionem. Podle mluvčí záchranářů Jany Šedovičové utrpěl motorkář otevřenou zlomeninu nohy a sanitka ho ve stabilizovaném stavu převezla do Ostravské fakultní nemocnice.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte také dnešní Den v kraji. Začneme v Jablunkově. Začala tam totiž demolice mostu v Nádražní ulici v centru města. Původní konstrukci už chybí například zábradlí nebo ledolam dole u pilíře. A dnes demoliční firma postupně strhává železobeton k zemi. Auta jezdí po náhradním mostě už druhým dnem. A chodci, ti si stěžují na provizorní lávku, která je moc úzká.
1: Do půl metru nejméně širší, protože opravdu, jak to jel pán na vozíčku, musíte počkat, až přejde, anebo dva, když nesou nákup, tak se musí jít. Chlapi budou rádi, to víte, můžou se přitlačit.
2: Paní Světlana je z Jablunkova a přes provizorní lávku chodí do centra města. Prostor pro chodce je úzký. Na lávce se jen těžko vyhne člověk, který vede kolo se třeba dalším chodcem. Kromě provizorních konstrukcí připravovali místo pro stavební práce i rybáři, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
3: Byl tady udělený odlov z řeky a hlavně šlo o mihuly a bylo jich tam jakoby docela velký počet.
2: Aby se ryby vracely pod most co nejméně, vznikla v řece hráz.
3: A je tady vlastně taková hráz z betonových prvků a ty ryby je vidět, že se zdržujou jakoby na tu hrázi.
2: Demolice hlavní železobetonové části mostu začala dnes. Konstrukci pomocí demoličních nůžek a bouracích kladiv postupně rozebírají dva pásové bagry o hmotnosti zhruba 40 tun, říká mluvčí stavební firmy Edita Novotná.
4: Samotnou demolici provádí jeden stroj umístěný v korytě řeky, druhý vzniklou suť průběžně odebírá a nakládá na nákladní auta.
2: Nejprve se odstraňují římsy a zábradlí, následuje demolice nosné konstrukce mostu a jako poslední přijdou na řadu opěry a pilíře.
4: A protože se pracuje přímo nad vodním tokem a v jeho těsné blízkosti jsou na řece preventivně osazeny norné stěny pro případ úniku ropných látek.
2: Nový most nebude mít střední pilíř, což zajistí lepší průtok řeky při velké vodě. Úpravy se dočká i koryto v okolí mostu. Hotovo má být příští rok v dubnu. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vlastní svět s Markem Ztraceným na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale pokračuje náš zpravodajský souhrn Den v kraji. Zůstáváme v Ostravě. Ostrava totiž zažila, nebo ožila spíš, mladými lidmi. Město hostí celostátní setkání katolické mládeže, na které přijeli více než 3000 účastníků z celé republiky. Čekají je přednášky, koncerty, divadlo nebo třeba setkání s psychology. S organizací akce pomáhá 600 dobrovolníků, včetně řadových sester.
1: Máme za doslavu.
2: Pojďte tady ještě někdo, tě berte.
3: Já jsem z Třebiče a těším se na komunitu mladých křesťanů.
4: A na Ostravu?
3: A na Ostravu, já nevím, co od toho čekat. Ještě jsem tady nebyl, jenom jsem projížděl tady. Jirka.
5: Já jsem Krištof a jsem taky z Třebiče. Já se těším asi na tu atmosféru toho setkání, jako tý radostný atmosféry s těma ostatníma mladýma lidma. Ostravě už jsem teda po několikáté, ale nechám se překvapit, co mi Ostrava nabídne.
4: Pod vzrostlými hruškami probíhají první improvizované přípravné schůzky těch mladých lidí, kteří budou vlastně tady doprovázet účastníky.
6: Já jsem v Ostravě poprvé, já musím říct, že jsem překvapena z Ostravy, že to je takové příjemné, krásné město, takže zatím se mi líbí.
4: Uspěvavá sestra Pia z řádu Svatého kříže je tady jako pomocnice.
6: Dá se říct, tady přijede asi přes 3000 mladých lidí, budou rozděleni do různých skupinek. Zhruba po 13. A každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem jasně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
2: Nabízíme kávu, nebo espresso, máme i espresso tonik.
4: Usměvavou servírkou tady v takovém sympatickém bistru je Patricie Kosíková. Přijela do Ostravy od Salesiánu z Brna.
2: Já jsem se do Ostravy úplně zamilovala, mně to tady přijde úplně kouzelné.
4: Za váma jsou sudy s pivem?
2: Nealko máme jenom.
4: Tvář Daniela Víchy z Ostravsko-opavského biskupství zdobí také úsměv, protože říká, že toto je opravdu takový zdroj energie.
7: Kde jsou mladí lidé? Tam je vždycky spoustu energie a je to i tady. Myslím si, že Ostrava má co nabídnout, protože je specifická. Ostrava je v mnohem jedinečná v naší republice.
4: Účastníky setkání tady na hlavním nádraží vítali zástupci biskupství písničkou, buchtou a taky vodou. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji. Máme 17 hodin a 30 minut a pojďme přidat jednu zajímavost ze sportu. Posilu mají basketbalisté Ostravy. Z nedaleké Opavy totiž získali zcela talentovaného mladíka Pavla Čutka, syna opavské legendy a bývalého reprezentačního kouče Petra Čutka. Čeká pikantní premiéra. Hned v prvním ligovém kole je totiž na programu moravskoslezské derby.
1: První zápas, to vím, že je proti Opavě. Těším se na to, bude to zajímavé. Opavští fanoušci tam budou, ostravští taky doufám, že přijedou, takže derby, doufám, že to bude vyrovnané a s vítězným koncem pro Ostravu.
2: 20-letý basketbalista Pavel Čudek debutoval v nejvyšší soutěži v minulé sezóně v dresu Opavy. Ambiciozní slezský klub ale přes léto výrazně posiluje a syn opavské ikony Petra Čutka by v novém ročníku nejspíše moc nehrál. Právě proto se rozhodl odejít do Ostravy.
1: NHčko projevil zájem. Nějak jsem se potom rozhodl, že tady je asi možná větší šance se nějak prosadit, tak jsem se rozhodl přestoupit do Ostravy.
2: Vysvětluje přesun k rivalovi Pavel Čudek a dodává, jak na přestup reagoval jeho otec, který získal s Opavou 4 tituly jako hráč a jeden jako trenér.
1: Táta, v podstatě on to asi vidí dost podobně jako já a ten jakoby s tím byl v pohodě a on už se nepohybuje v basketbalovém prostředí, takže on se dívá na všechny moje zápasy, není vždycky jako přítomný, ale uvidíme, možná tady do Ostravy zavítá a přijde. Vlastně na prvním zápase, co byl takhle na mě po tom, co skončil jakoby nějakou trenerskou kariéru, tak byl tady na derby Ostravská univerzita Páňská.
2: Říká nová ostravská posila a zároveň student Ostravské univerzity. Na tréninky a zápasy do haly Tatran to bude mít z domu jen pár kroků.
1: Já bydlím tady vlastně naproti Tatranu a studuji na Ostravské univerzitě, což je 7 minut pěšky.
2: Usmívá se Pavel Čudek, který by měl mít v ostravském týmu větší roli než v Opavě, ale ví, že o sestavu bude muset zabojovat.
1: Tak v Ostravě jako si myslím, že budeme mít taky hodně silný tým a jako bude to těžké se probojovat, ale je to jako změna prostředí, trošku větší motivace pro mě zase něco ukázat.
2: Ukázat se bude moci Pavel Čudek poprvé 19. září, kdy bude Opava hostit v prvním ligovém kole Ostravu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Ostravě začíná přestavba 60 let starého výškového domu na dohled od ostravské radnice. Podobu nového ostravského mrakodrapu se 24 patry navrhla světově uznávaná architektka Eva Jiříčná. Před 60 lety se věžák pyšnil titulem nejvyšší obytné budovy v Československu, ovšem kvůli mnoha nedostatkům v něm nájemníci dlouho nevydrželi a teprve teď po důkladné přestavbě by měl sloužit tak, jak má. Více teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a Den v kraji.
1: Dobrý rytmus.
2: Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům růzy. Za průměnou stojí architektka Eva Jiříčná.
3: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až k podlaze a tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že v dnešní době a při změně klimatu, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
2: Linoleum u makartové příčky naposled kdy si lidé mohli prohlédnout výškový dům v původní podobě. Hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let. Podle stavby vedoucího Denise Siudy z něj ale zůstane jen železobetonová kostra.
4: Cca za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku. A vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
2: Byty už jsou k mání, říká prodejkyně Realit Tereza Kopková.
5: Máme rezervovanou zhruba 25 bytů, celkových 111. A vždycky, když se mě ptají na cenu, tak můžete si vybrat od 3,5 milionu až do 38 milionů, záleží na patře.
2: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsněla, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho zbourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
6: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější. A takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva. To jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
2: Říká zástupce developera Jakub Laťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Planeta Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jestli nám zůstanou teploty do 25 stupňů, anebo se to změní, to vše probereme právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s Marií Glofákovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Marie, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejprve pojďme k tomu, jak to vypadá aktuálně v Moravskoslezském kraji.
1: Tak máme všude jasno, budou ideální podmínky pro pozorování zatmění slunce dnes večer. Teploty se pohybují v tuto chvíli někde mezi 20 až 23 stupni Celsia. Vítr fouká stále ještě většinou mírný, severní až severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu, ale už i ten bude slábnout.
0: Jaká je tedy předpověď pro noc a zítřek?
1: Bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia. V údolích mohou klesnout až na 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den bude i nadále jasno. S nejvyššími teplotami mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, v průběhu dne přechodně mírný severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Zítřejší teploty tedy o něco vyšší než dnes. Jak bude ve čtvrtek, už víme. Co pátek a sobota, případně celý víkend? Jaké jsou vyhlídky dál?
1: Bude se postupně oteplovat, víkend bude vyloženě horký. V pátek očekáváme je nadále jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia. V údolích mohou klesnout až na 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty už se budou nejčastěji pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia. A vítr bude foukat jenom slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Sobota bude teplejší, i nadále jasná nebo skoro jasná. Nejnižší teploty mezi 15 až 14 stupni Celsia, v údolí mohou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Neděle pak bude ještě teplejší.
0: Jaké počasí nás čeká v těch dalších dnech? To už teď víme. Marie Glofáková připravila předpověď pro ty nejbližší hodiny a dny. Já za ní děkuji a přeji příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: viac môj.
1: A Richard Miller k tomu, to vše na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl tedy den v Moravskoslezském kraji s datem 12. srpna. A co zítra? Zítra v našem vysílání tedy se vydáme například do oblasti kolem horního toku řeky Opavy. V těchto dnech se tam pohybují projektanti, kteří chystají finální podobu obnovy po povodní v roce 2024. Součástí má být i mají být i protipovodňové prvky a přírodě blízká opatření nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy. Zprostředkujeme vám zítra také třeba návštěvu turistické chaty Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech. Právě teď dostává novou střechu a obklady, takže budova bude na zimní sezónu nově zateplená a tak už tam nebude zatékat. Práce jsou náročné nejen kvůli terénu, ale třeba také kvůli extrémním teplotám letošního léta. A to zdaleka není vše. Přidám ještě jeden tip. Pokud máte děti nebo vnoučata během prázdnin na letním táboře, možná vás budou zajímat i kontroly krajských hygieniků. V Moravskoslezském kraji se na pobyty v přírodě letos v létě vypravilo více než 12 000 dětí. Tato a další mnoha další témata uslyšíte v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní den v kraji končí, ale je toho mnoho, co můžeme ještě nabídnout dále v našem dnešním vysílání. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Opavě se na 10 místech opravuje vodovod a kanalizace. Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v Pudlově. Horní Bečva se potýká s nedostatkem vody. Zítra bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Opavě pokračuje rozsáhlá série oprav vodovodů a kanalizačních sítí. Výměna potrubí v součtu za více než 80 milionů korun se týká například ulic Anenská, Ostrožná a Mírová a také sídliště Kateřinky. Stavby jsou v různé fázi rozpracovanosti. Některé se už podařilo dokončit, potvrdil mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert.
4: V plném proudu je také modernizace sítě pro dodávky pitné vody v Hopříkově ulici. Původní litinové potrubí z poloviny 60. let minulého století vyžadovalo zvýšenou četnost odkalování, aby byl zajištěn odpovídající obsah železa v pitné vodě a její kvalita.
2: Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, kde vzniklo 6 bytů o dispozici 3+ KK. Přestavba za 20 milionů korun, kterou město zaplatilo ze svého rozpočtu, reagovala na dlouhodobý zájem obyvatel o 3 pokojové byty, uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí rozvodů, zateplením a přechodem na centrální plynové vytápění. Zájemcům nabídne město byty k pronájmu prostřednictvím veřejné licitace ve středu 14. října. Horní Bečvě v Beskydech dochází voda z vlastních vrtů. Nestačí kapacita čerpadel ani obecní zásoby. Minulý týden proto hasiči 2 dny odpoledne dováželi náhradní vodu. Obec opakovaně vyzvala k šetření místní obyvatele i provozovatele hotelů a penzionů.
5: Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta dělá obec maximum proto, aby voda nedošla úplně.
6: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče. Vozili 2 dny celé odpoledne.
5: Šetřit musí i hotely z Wellness, které z vrtů taky odebírají vodu, potvrzuje hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
7: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít, nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
5: Vedení obce doufá, že se situace zlepší na konci prázdnin, až ubyde rekreantů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: U Třeboně odpoledne narazil autobus do stromu. Zranění jsou 4 lidé, řidič a 3 nezletilí, nikdo jiný v autobuse nebyl. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Řidič autobusu utrpěl středně těžké zranění hlavy a hrudníku. Záchranáři ho proto vrtulníkem přepravili do Českobudějovické nemocnice. Jednoho nezletilého sanitka převezla do nemocnice v Jindřichově Hradci. Zbylé 2 nezletilé záchranáři ošetřili na místě. Příčiny nehody vyšetřuje jihočeská policie.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Moravské Ostravě a přivozuje kvůli opravě sítí neprůjezdný výjezd z areálu městské nemocnice Ostrava. Výjezd je zajištěn z Varenské ulice. Doprava je vedena po okolních komunikacích. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V
8: Přeji vám krásný podvečer, 4 minuty po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava, za chvíli je také písničky na přání, svátek dnes má Klára, tak Klára vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 12. srpna. Druhá půlka hodiny, ta už bude patřit lidové muzice, středečnímu pořadu Hudba země, který připravuje Jan Rokita. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A ta vaše dnešní středeční ostravská rozhlasová rodinka bude na telefonická přání. Linku 59 611 22 66 dávám k dispozici.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V naší ostravské rozhlasové rodince už můžu přivítat paní Jarmilu. Krásný podvečer přeji.
2: Milá paní Hanko, k vaší dceři i vám svátku přeji jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, boží požehnání a vše a vše vám splní, co si přejete. To vám přeji já i váš manžel. Píseň posílám také v Jerušce, Elišce s pejskem Argoškem, tomu přeji hodně zdraví, Jarmilce z Třince a z Ostravy, paní Zdence, Karlovi z Karvíne a vám Ivetko v rozhlase a moc vám děkuji.
1: Já za nás také děkuji, paní Jarmilo. Písničku Pije Jezu posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, nasledanou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A teď v našem vysílání také ostravská rozhlasová rodinka a písničky na telefonická přání. Vítám paní Věrku, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, já vás zdravím, paní Vetko.
1: Děkuji.
2: A zdravím celou ostravskou rodinku. Pro radost posílám písničku paní Lapišové do Havířova, Hance do Místku, Aničce s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havířova a děkuju za písničku Jarmilce Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Mítku, Marušce Koryčany Pasek, Věrce na Lubno s Karlem a paní Broničce taky přeju hodně zdraví a božího požehnání a Elišce z Fulneku taky s pejskem zdraví. A ještě bych chtěla poděkovat za všechny písničky a chtěla by ještě do domovu důchodců, do Friedlandu taky zdraví všem, jak to potřebujete. To vám přeje Věrka s Petrem z Fridku. A děkuji paní Ivetko, moc krát děkuji za písničku a naschledanou, paní Ivetko.
1: Tak písničku Klekání ráda posílám a vám přeji krásný podvečer, paní Věrko. Naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidat můžeme další písničku, kterou v Ostravské rozhlasové rodince dnes vybírá paní Eliška. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, paní Vetko. Zdravím vás, Eliška s Argoškem.
1: Děkuji.
2: Zdravím celou Ostravskou rozhlasovou rodinku. Písnička bude pro vás, pro všechny, které vždycky jmenuju, ale není moc času, tak nebudu vás všechny jmenovat. A chtěla bych poděkovat dneska za písničku paní Jarmilce Zhavířová za podporu Argoška. A dále bych chtěla tuto písničku poslat ještě k svátku, a to do Prahy Klárce s rodinou, která má dneska svátek, a potom tam bude mít ještě v Praze svátek Hanka s manželem a mají malého Honzička, který bude mít zítra 3 měsíce. Takže vám v Praze přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstička, božího požehnání, ať mali roste, ať jste všichni zdraví a v pořádku. Evě přeju, aby se uzdravila. Vlaďušce s rodinou taky všecko dobré, pevné zdraví. A dále bych chtěla písničku poslat ještě Alenám. A to paní Aleně do Poruby k svátku a Aleně Kovaříkové na Pardubicko taky k svátku, takže vám přeju hodně zdravíčka, štěstička, božího požehnání, pohody, ať se vám splní všechna přání. A ještě bych chtěla písničku poslat k svátku paní Hance do Místku, taky zdraví, štěstí, pohodu, božího požehnání a splnění všech přání. Takže ostatní nezlobte, že jsem vás dneska nejmenovala. A Věrce ještě taky děkuji za dnešní písničku a písnička je pro vás, paní Ivatko, a moc krát děkuji.
1: Já také děkuji. Šohajku i s písničkou Moravěnko milá už posílám a přeji vám také, paní Eliško, příjemný podvečer.
2: Děkuji, napodobně.
1: Já děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: pátek vám představíme rodinu Svobodovu z Frenštátu pod Radhoštěm, která se věnuje voltiži. Vedle maminky Adély a otce Ondřeje i dceru Viktorii, českou reprezentantku v tomto sportu. Celá výprava i s Valachem Genzerikem se právě vrátila z mistrovství Evropy v Le Mans, jak o tom více povypráví i Ivě Piskalové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou.
2: Přeji vám klidný srpnový podvečer, vážení posluchači. Středa 12. srpen v 18 hodin 30 minut je na vlnách Českého rozhlasu Ostrava ve znamení pravidelného pořadu Hudba země. Vítám vás srdečně a jsem rád, že jste na vlně lidové hudby spolu s námi. V plynutí rozhlasového času vás dnes zavedeme do doby zářijové roku 2011, kdy se ve 22. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci představila cymbálová muzika Jury Petrů a mužský sbor Kyjov. Obě významná hudební tělesa jsou již po desítky let neodmyslitelně spjata nejen s městem Kyjov, ale i s regionem, v jehož centru toto královské město leží, tedy s kyjovským Dolňáckem. Vzácným hostem večera je skladatel, hudební redaktor a dramaturg Jaromír Nečas, slovem provází jeho rozhlasový souputník a dramaturg cyklu Zpěvem k srdci Jan Rokyta. Než svému otci a také svému předchůdci dramaturgovi předám slovo do studia S1, rád vás upozorním na půvabné táhlé písně i nápěvy k párovému tanci Skočná, které bez jakékoliv pochybnosti patří právě k vinorodému kraji pod Strážovským kopcem. Zde je pro Český rozhlas tak typické a unikátní mávnutí kouzelného proutku času, hudební výlet do koncertního studia S1 před 15 lety právě začíná a já tedy rád předávám slovo a pěkně zdravím Jaromíra Nečase, Jana Rokytu i všechny kyjovjáky. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Od června 2006 se tady scházíme, abychom pozorovali, co se v naší zemi děje s lidovou písní. Naši dnešní hosté přijeli z Kyjova, je to cymbálová muzika Jury Petrů a mužský sbor slováckého souboru Kyjov. Taktéž uslyšíme solistky, které si představíme později. Začneme tím, co tatínek primášův hrával a říká se tomu tady v kapele z Vinohradu do doliny.

0: Vedle mě sedí Šohaj, narozený také v Kyjově, přesně za 6 měsíců ode dneška mu bude 90 let. Jmenuje se Jaromír Nečas a šel před námi všemi redaktory folkloru jako taková radlice, která orala tu první brázdu. Je to náš doajen, je to náš miláček svým způsobem, je to cymbalista. Nikdo jiný tu nemohl být s touto kapelou než on. Kapela má tradici od roku 1947. Primášem byl Juraj Petrů a to je tatínek cymbalisty, kterého vidíte a kterého vy doma uslyšíte. A také je tatínek primáše, který už mezi námi není od roku 1984. Naproti primáše stojí houslista, který je také Petrů, jmenuje se také Jura, ale jeho otec je Petr Petrů. Takže vidíte, že rodina je nejenom základ státu, ale také základ folkloru. To už jsme se přesvědčili a víme to. Přinášejí nám písničky a tance z Kyjovského, Dolňácka a musím říct, že jsou jedni z mála, kteří zpracovávají z 90% svůj region vlastní a nesou do světa to, v čem se narodili a co znají z domu. Je to prostě muzika, kterou jsem si nechal až tak na ten 5. rok, kdy také my jako publikum dozrajeme. A Jarin Nečas, který tu se mnou sedí, mě udělal velkou radost, že přijel a musím říct, že bych se ho nejraději zeptal, jaký z toho má dojem tady.
1: No, tak obrovský, protože kdysi, když vznikl Broň, tak Carda Jurášek byl taky vymýšlák, že a přišel na to, že nejlepším je tu písničku rozdát ve studiu. Takže my jsme to mývali tam taky, že jo. Ale prostě jsou jiné časy, ten původní Broň, který taky přesáhl nějakých 50 let, než ho rozhlas se rozpustil, že jo? A teď ho zase znovu dali dohromady, ale to už druhý narození už není takový, že jo? No, takže to jsou jak doma tady, protože jak vidím ty prostě tváře nachystaný na pěknou muziku, tak co si... Já jsem může víc přát.
0: Řekl bych, že polovinu z lidí, kteří tu sedí, bych dokázal oslovit jménem, protože za těch 5 let už vás tady polovičku opravdu dobrou znám. A mám radost, že ta návštěvnost nejenom, že neklesá, ale že roste. Takže, milí Petře, tak jako je ve Strážnici, otvírajte se Strážnické brány, tady budou, otvírajte se Kyjovské brány.

plynutí koncertu cymbálové muziky Jury Petru a mužského sboru Kyjov si přece jen ještě vezmu slovo. Jednak proto, abych vyjádřil vděčnost, že tyto z dnešního pohledu již historické rozhlasové folklorní záznamy právě pro vás můžeme vysílat, ale i proto, že Český rozhlas jako pomyslný stroj času dokáže zaznamenat vzácné momenty, ať už hudební či slovesné povahy, které mají nadčasovou hodnotu a jsou poplatné své době. Platí to jak pro právě doznělou táhlou i taneční píseň v rytmu tradičního párového tance Skočná, tak i pro následující verbuňk v interpretaci mužského sboru, jehož tradičním nositelem byl legendární kyjovský zpěvák doktor Karel Bímka. Platí to ale neméně a možná ještě více o vzácné slovní výpovědi hosta pořadu Jaromíra Nečase, o jeho mládí, o městě Kyjově, o zdejší výrazné kulturní a společenské osobnosti Antoši Frolkovi, které zazní již za několik minut. Pokud se vám dnešní zpívání a hraní se zpěvem k srdci roku 2011 líbilo, potěšení je na naší straně a zřejmě vás i já potěším zprávou, že druhá část záznamu koncertu cymbálové muziky Jury Petru a mužského sboru Kyjov budeme vysílat za 2 týdny, tedy ve středu 26. srpna v 18:30, samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý poslech vám přeji a ve všechny středeční podvečery se na vás upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a průvodce slovem Jan Rokita. Ale teď zpět za kyjovjáky do naší S1. V plné síle kyjovského mužského zpěvu je zde verbuňk Husáry, husáry.

0: Ochutnávku máme za sebou, tu první. Už vidíte, že se zpívá rychle, silně a vysoko. A musím říct, že latinsky se to řekne citius, altius a fortius, neboli rychlej, výše a silněji. A to je znak kyjovských sborů, když zpívají. A tak je také známé. Je známo o Kyjoviácích taková pomluva, že i když se vracejí z podniku, kde žádná soutěž nebyla, říkají, že byli první. Ale kdyby nějaká byla, tak oni by asi první byli, jak to tak vypadá. A já teda děkuju za tu krásnou první sadu. Ten mužský sborový zpěv na tom Kyjovsku, o tom by možná mohl něco říct Jarin, protože ten tam byl vlastně u zrodu té věci. A nejsi ty rodák nakonec kyjovský?
1: Já jsem kyjovský rodák. Celý můj život je vlastně na té vláské cestovce, abych tak řekl, že v Kyjově jsem se narodil ve Strážnici mládí, ve Slavkově gymnázium, kus a nakonec v Brně a tam jsou pořád a rád. No, ale vraťme se k tomu
0: zpěvu mužskému.
1: No, ten to vysoký postavení těch hlasů, to je Frolkovský. Frolka, to byl syn, Antoš Frolka, byl syn malíře Slovácka, jo. Po Úprkovi byl Frolka. On byl do jisté míry napřed jeho čeledín, že, ale pak se ho samostatnil a pak byl vynikající a tak. A ten Antoš študoval napřed na Slovensku, pak přišel do Brna, ale to se zavřeli tenkrát školy za Němců, že, tak doštudoval až po válce, ale byl doktor, ale on tu doktorinu nikdy neprovozoval. On měl rád písničku, té se věnoval, jeho žena byla zaměstnaná, takže a měli nějaký ty obrázky, takže žili si. A tam je kuriozita, že jednou mu volala jeho žena, Antošu, pojď, já jsem se pořezal, pojď mě to zavázat, nebo co. A on říká, ale víš, že já nemůžu vidět krev. V jisté chvíli, kdy rozhlas přišel na to, že té lidové písně má málo a k lidu níž, s lidem výš, že, takže začal tu lidovou píseň propagovat a tenkrát šéfredaktor brněnského vysílání hudebního Zdeněk Cupák přišel na to, že je tam muzikant, který už před válkou jsem tam v tom rozhlase tu píseň propagoval. To byl Antoš Frolka, tak ho zavolal a dal mu úkoly, aby poslavil takový, tenkrát ještě ne profesionální, ale poloprofesionální soubor. A ten teda tenkrát skutečně v tom rozhlase zazářil a stal se v zásadě takovým odrazovým můstkem pro Broln, který už byl čistě profesionální. A ten Antoš Frolka, ještě bych že ten v tom svým souboru propagoval píseň, která musí být napjatá a nemůže se zpívat s rukama v kapsách a musí být vysoko, že jo, jak až na zřícení, což se možná i stane. Ale myslím, že se nestane, protože kyjovský sbor je vynikající.
0: Ano, je a díky Jurovi Petru, který sedí u cymbálu, který se tomu také velice věnuje. A je to samozřejmě i díky talentům, které tam teda vyrůstají. Já za všechny velké zpěváky toho regionu vzpomenu jenom veterinárního doktora Karla Bimku, narozeného v roce 1907, umřel ani přesně nevím kdy, ale na 90. jsme mu hráli v Petrově. Tam jsem já byl a mám nesmrtelný zážitek, když jsme skončili v ranních hodinách. Mě Petrovská kapela doprovázela na nádraží do Moravského Písku kde v pozoru na peronu hráli při mém nástupu do rychlíku Bánovce, protože to je takový pochod slavnostní. Karel Bímka byl velký zpěvák, opravdu to byl zjev těch zpěváků, kteří vás zahltí, když vás osloví svým zpěvem. A tento sbor kráčí velice udatně, musím říct, v jeho

0: skutečně jejich tatínek Juraj Petru, ročník 22, byl takový koumavý primáš, myslím tatínek teda primáše a cymbalisty a dědeček tam toho mladíka krásného, kterému jsem radil, se rozhlíží po studiu, protože kdo ví, jestli by to něco neulovil, možná, že ano. Takže jejich tatínek prostě křtěný Juraj, protože se narodil na Slovensku, ten na to v podstatě na tu skočnou přišel. Jak, co s tím? Je to jeden ze zajímavých tanců, však nakonec uslyšíte, tady se nám ten mužský sbor potom představí, jak solisti, každý sám, tak také dohromady.
1: Zapínejme sobě

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Uvažoval, čo študovať, tak vedel som, na čo sa nehodím. Uvažoval som o diplomatickej dráhe, pretože mňa od raného detstva zaujímala história, politika. Angažoval som sa aj na vysokej škole, ale aj tie angažmá mali svoje určité limity, lebo bola doba, kedy som si povedal, touto spoločnosťou nechcem mať nič dočinenia. A to znamená to obdobie normalizácie. Musel som si nájsť svoje miesto, ale neangažoval som sa politicky.
1: Keby ste mohli niečo vrátiť a prežiť znovu, čo by to bolo?
0: Viete, že by som sa možno viacej venoval štúdiu jazykov. Lebo hovorím niekoľkými jazykmi celkom slušne, ale tá doba bola taká, že ste mohli použiť len nemčinu a ruštinu. Veru, bol by som sa rád učil poriadne anglicky a francúzsky.
1: Keby ste mali svoj doterajší životný príbeh so všetkými jeho zákrutami, víťazstvami a sklamaniami zhrnúť do vášho osobného kréda, ako by znelo?
0: Ako bola tá básnická zbierka spomienky Jana Nerudu, vším sem byl rád.
1: Dlhoročným spolupracovníkom doktora Vojtecha Čelka je pán profesor Vilém Prečan.
2: Známe se s Vojtěchem přes 60 let. Vojtěch kromě toho, že pracoval jako historik, tak neunavně informoval slovenské historiky o tom, co se děje v české historiografii a naopak. Bylo to potřebí v českém prostředí daleko víc, protože Češi se zajímali o Slovensko méně než Slováci o Česko. Nezjištěně založil i tu Štefánikovu společnost. Máme tady jeho sochu Štefánikovu a to je zásluha Vojty. Vojtěch je prostě osobnost. Ušel cestu člověka, který se nemá za co stydět především. V té nejhorší době normalizace. Vojtěch Čelko byl také za vztahy a styky se mnou v hledáčku státní bezpečnosti a nedali mu pokoj. A jen co vypukla svoboda. Má to štěstí, že skoro polovičku života, 36 let, prožil už ve svobodné demokratické zemi.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
0: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
6: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mi zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
0: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení ve Kbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

I probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
1: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění kvůli její náročnosti, potvrzuje ředitel Hejduk.
3: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud ji bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten proběhl za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně ho celý rozeberete tu štolu, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
4: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
6: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
5: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
6: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuji moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná od srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: Ne, no, my se tak počítáme.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto, takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mám i za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat. Už jsem nesměla s nikým jiným chodit. Už si mě, jak když přivlastnil.
5: No tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova, do školy, na střední školu. No a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojet. A říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct. No a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit. No.
4: Jak vám připadala, jak se vám líbila, jaká byla, popište nám jí.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá říct, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vene byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už v něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
6: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
6: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roku, ještě jsem neměla 19 a půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Véna, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
6: Takže no, svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Jednoho dne se to stane a já budu mít

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli, milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde už, nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to ještě zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, tady se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem jim nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A takže ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: To dělá všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polibky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: A jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fáň, ona taky taková veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykál, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala když žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco, dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné. Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: Z Příle jsme vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny a tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi a byla ta motorka stála a teď nás zastavili, tak jsme zastavili a ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili, já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali, nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe, dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svatební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to bylo z boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril, prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovaný to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva, no. No a pak ještě taky pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali. Za 3 roky to už. Jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně řval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže za výš, protože tady to byla poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako na tímto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně. Nic, kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ji rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili a prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolu tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré. Ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když on něco bolí, on nechce jít doktorovi. On jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven a v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, no prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, no byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, že si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uší. Je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to viděl okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mě to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Lešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že to si, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když si říkám, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě vysí, jak kdyby to ten člověk vysítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběh hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na teď zkus? To je krásné a moderní.
3: Kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude?
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky a to chodí se mnou všady. A to... jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: Se tady pouští?
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješkále, holanděn se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil i já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak no, dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer. Raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mám čáty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to asi když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil, to bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si, neříkal Tatrách, ne, když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné, když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No, tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak plácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já ji názory dají každý den, mi lepnu, aby ji upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování? On se tím by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někdo do zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. A chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě... Nejsme nároční, kam mě stačí, když jsme spolu a si hora. Já vím, že mamině je dobře dýchání, mě je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si narali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: No. Jo, jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže,
4: a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí. Jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné záliby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že

0: Pěkný život. Držíme jeden za druhým se. Jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat. Pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
1: Milujete ji?
0: No jo, to stále, to.
1: Milujete ho?
2: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
1: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
0: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se ji nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních

0: pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
1: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
2: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
3: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? Prostě my máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Ne, mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života?
4: Kdo já by jsem to na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co se budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A sem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak říkají, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nosi, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak jo.
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo? Kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když, říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mně se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněvorek to byl.
2: Teď vám to vysvětlil pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledních a je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít s ním dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No, no.
0: Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotí.
0: To má, přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem na, všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na ně soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jedný, jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to tež, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde předům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jdou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem, naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já mám říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská jaksi inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
6: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
6: pravdu. Já se tážu.
1: No
6: se
1: ano.
6: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
6: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
6: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tomu jenom...
6: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou zčicha nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přeneseném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za čím? Neleze...
6: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
6: No jo, no tak já už jsem z Červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
6: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
6: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to už zase pozor.
6: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
6: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přeměl.
5: Ne, tohle stačí, já
6: ale
5: jsem se ptal,
6: s čím začít
5: vlastně.
6: Svoboda, tolerance,
1: humor,
6: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
6: No a co je krásnějšího? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Ať z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkej, ale když bychom v té historii šli ještě dál,
4: no.
2: To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně
3: to
2: nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět Větvičku plus tenhle pěničníček, čečeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 let, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMS-ek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr. Koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí, už nechte dalších průtah.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých

0: i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tady to ulaví Valdemar Matuška, 5 minut po 23. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili. Kdo vás dokázal zvednout ze židle? Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvám na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to za potreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tým, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného. Je něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem. Ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. Mm-hmm. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny.
0: Aha.
1: No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání další, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: Zdá se mi to už zbytečný. Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Michale, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje, jo, že si to nemusím markovat sám, no. Uh-huh. Tak asi takhle jako.
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Ano, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no, no asi taky nebudu jediný, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat... No,
0: počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano, vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: docela... Chápu, že po těch letech to už vadí, no. Vám to vadí víc než jak prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlil, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak. Jinak, když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil ano. A někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevíš.
1: Ano, buď uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak to když nebaví. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jarka nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka.
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktní. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit. Takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, a on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to zase těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat, to nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, nic mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba front autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Ne, promiňte, že taky to mě ptám.
0: Ne, já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak by se vám asi
0: brouka do hlavy. Ale já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jako že stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity, asi než, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáže, no zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšel zajímavý knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku, knihu, příběhů.
1: To by ale nebylo špatný.
0: Dobře, no, jinak jste říkala, ale to už jsme od tématu pryč, takže jo. Máte a ještě něco k němu?
1: Jenom krátce. Vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkého města, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho. Dobře. A to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pane Roberte se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, Prachatici, mě jedna ženská furt to následuje. Já jsem sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví tam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví tam. Přitom jsme na stejný dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukradl. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrat. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? Možná jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zádech, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, ten se vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No ninja, jsem záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jaruškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu, kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, prvé budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to Tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážně, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkom jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech. To se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flašek od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flačky se odnesla, no.
0: Takže ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být něco velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Nesprna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak, seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte. Vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně jako machrujou, jak se říká. No. Mm. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. To ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o toho stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam. Jo, takže teď už jsou nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsou teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct. No. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lence.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní ano, Anička, výborně. To je.
0: Tak už jste se stihla slovit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče vzteku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on v každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: to
0: že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít však, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je výdelná ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení vždycky. Přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Nevím.
1: Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 tisíc, dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svatek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Ten pán, že jste mě vzala. Protože on to vždycky děkuje a tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mi nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sama, já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Haló, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem, a tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost. Tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit, takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny, nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod, teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama, no to bych zrovna měla se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu. Jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven. A protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím, nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá, jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brá to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct, a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a kteří poslouchají všechny ty moderátory, Takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a zase mi to i povedlo. Ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a zase přeji někdy. Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ne, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem určitě tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačí, to je ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té desáté jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíka, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů, nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem letěla po doktorech, tam toho vždycky probrali, nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřevalcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to potom říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě. Telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no.
0: Ano. Děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

večeři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování, čím jsou šaty z brokátu?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak jsem svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když vemu sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Rozumím tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase oni vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. Ano. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když tak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všetci ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci obědou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj, možná když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Vy si neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření, stejně jako pan Epin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho, podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemleyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřehání. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už z mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Daj se na ně chytat, holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
3: Třeba by se budala sehnat bedínka bílých myší.
7: Úplatky neberu.
6: Proč? Já jsem sem jenom jezdila. Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama. A tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsa.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
11: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfried jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou lahev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisi. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisi. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: paní
1: Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano? Tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisi, pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisi, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
4: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bryč a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. No to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve, prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá. Tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuje. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycejila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu. Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte všem.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: K Kuklovi si mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej! Hop!
3: Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází?
3: Mary! Hrobuch Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Glovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.